0: Index uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelně málo, je na 60% našeho území. Kromě momentálního nedostatku deště a přeháněk je podle odborníků příčinou i málo sněhu v zimě, až o 3 týdny dřívější nástup jara a vegetace a současné vysoké teploty, které způsobují větší vypařování vláhy v krajině. Sucho komplikuje například i otevření víceúčelového hřiště v Kutné Hoře. Sportovní areál Průmyslovák na sídlišti Hlouška má začít fungovat od konce června. Problém je ale se zatravněním kvůli nedostatku vláhy. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert potvrzuje, že situaci se zaléváním na hřišti řeší.
1: Ale bohužel to jaro je extrémně suché, takže je pro nás důležité, aby došlo k několika sečím, tak abychom tam nepustili veřejnost fakticky do víny.
0: Součástí víceúčelového sportoviště v Kutné Hoře je atletický ovál, dráha pro inline brusle nebo odpočinková zóna. Areál má sloužit hlavně školám k tělesné výchově, přístupný ale bude i veřejnosti. Americké zdravotní asociace bijí na poplach. Náklady na péči v USA dosahují astronomických částek, které drtí rozpočty běžných domácností. Lidé tak začínají odkládat životně důležitá vyšetření, což experti považují za kritický bod.
2: Američan ve středním věku tady v přepočtu zaplatí za měsíční pojištění asi 25 tisíc korun českých. Pojišťovny ale třeba nehradí speciální vyšetření nebo zubaře. Například zubní korunka se považuje za nadstandard a lidé si musí připravit další 10 tisíce. Americké zdravotní asociace vydaly varování, že je systém na hraně. Rodiny tady v USA potvrzují, že raději riskují zhoršení zdravotního stavu, než aby čelili finančnímu bankrotu. Pro miliony lidí se tak kompletní zdravotní péče stává nedostupným luxusem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté si na Slovensku zahrají o bronz. V Trenčíně nakonec prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení. Přestože naši junioři v utkání několikrát vedli. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu 5kolové skupiny o titul hájit v Liberci 8bodový náskok v čele tabulky před Spartou. Může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Dvorníkem. A počasí nakonec. V sobotu bude vymetené nebe většinou s teplotami kolem 24 stupňů.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Trend s rádiem Impuls.
1: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Z Prahy se nově dostanete vlakem až do Dánska, konkrétně do hlavního města Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě v Německu, ale musí vlaky odklonem, což celkovou dobu cestování prodlouží. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrzuje, že spoje stále nejezdí mezi Berlínem a Hamburkem.
3: Tato trať je uzavřena. Běžný provoz z Prahy do Hamburku a Kodaně je plánovaný od 14. června, od kdy pojedou vlaky do Hamburku ve 2-hodinovém intervalu.
2: Aktuálně mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem jezdí 2 páry spojů denně. Jeden z nich následně pokračuje do Kodaně. Po ukončení výluk bude jízdní doba do dánské metropole necelých 12 hodin. Splavnost Baťova kanálu se prodloužila. Umožnilo to otevření nové plavební komory Rohatec Sudoměřice na Hodonínsku. Díky stavbě za necelých 400 milionů korun je splavná délka Baťova kanálu delší o 7 kilometrů. Lodě se tak dostanou až do Hodonína. Ředitel vodních cest Lubomír Fojtů očekává, že po rozšířené trase by mohlo letos proplout až 100 tisíc lidí.
4: Právě díky tomu, že vlastně máme delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 tisíc možná letos už by mohlo i být překonáno.
2: Baťův kanál je aktuálně splavný na 60 kilometrech. V budoucnu by se dostupnost trasy pro lodě mohla protáhnout až do Kroměříže. Naděje českých juniorů na světové zlato vyhasla. Hokejisté do 18 let na Slovensku prohráli se Švédy 3-4 gólem, který padl necelou minutu před koncem prodloužení. Čeští mladíci tak budou bojovat o bronz. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Na severovýchodě bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

těžký a náš vlastní smích. Vím, kolikrát tě poranil šíp, světou si stupně.

0: neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
1: Já jsem tady. Dobrý den.
0: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současné sucho v Česku je extrémní, projevuje se už v půdě i podzemních vodách. Podle meteorologů za březen a duben spadlo dohromady nejméně srážek od roku 1961. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelně málo, je na 60% našeho území. Kromě momentálního nedostatku deště a přeháněk je podle odborníků příčinou i málo sněhu v zimě, až o 3 týdny dřívější nástup jara a vegetace a současné vysoké teploty, které způsobují větší vypařování vláhy v krajině. Sucho komplikuje například i otevření víceúčelového hřiště v Kutné Hoře. Sportovní areál Průmyslovák na sídlišti Hlouška má začít fungovat od konce června. Problém je ale se zatravněním kvůli nedostatku vláhy. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert potvrzuje, že situaci se zaléváním na hřišti řeší.
3: Ale bohužel to jaro je extrémně suché, takže je pro nás důležité, aby došlo k několika sečím, tak abychom tam nepustili veřejnost fakticky do hlíny.
2: Součástí víceúčelového sportoviště v Kutné Hoře je atletický ovál, dráha pro inline brusle nebo odpočinková zóna. Areál má sloužit hlavně školám k tělesné výchově, přístupný ale bude i veřejnosti. Americké zdravotní asociace bíjí na poplach. Náklady na péči v USA dosahují astronomických částek, které drtí rozpočty běžných domácností. Lidé tak začínají odkládat životně důležitá vyšetření, což experti považují za kritický bod.
4: Američan ve středním věku tady v přepočtu zaplatí za měsíční pojištění asi 25 tisíc korun českých. Pojišťovny ale třeba nehradí speciální vyšetření nebo zubaře. Například zubní korunka se považuje za nadstandard a lidé si musí připravit další 10 tisíce. Americké zdravotní asociace vydaly varování, že je systém na hraně. Rodiny tady v USA potvrzují, že raději riskují zhoršení zdravotního stavu, než aby čelili finančnímu bankrotu. Pro miliony lidí se tak kompletní zdravotní péče stává nedostupným luxusem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Čeští hokejisté si na Slovensku zahrají o bronz. V Trenčíně nakonec prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení. Přestože naši junioři v utkání několikrát vedli. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu 5-kolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou. Může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Letenští přivítají Jablonec, 3. Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Dvorníkem. A počasí nakonec. V sobotu bude vymetené nebe většinou s teplotami kolem 24 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

svetle, seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

pas tout.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie na Vysočině varuje před dalšími podvodnými SMS-kami. Tentokrát zprávy tvrdí, že došlo k dopravnímu přestupku a je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. V SMS-ce je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. Pak je člověk přesměrovaný na internetové bankovnictví, kde má vyplnit údaje ke své platební kartě. Podvodníkům se v tom případě otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Ti pak zjistí, že jim odešly platby na neznámé zahraniční účty. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Krajská policie ujišťuje, že nikdy neposílá řidičům textovky do mobilního telefonu a neřeší s nimi tímto způsobem dopravní přestupky. Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Premiér to řekl zpravodajskému serveru iDnes.cz s tím, že je důležité, aby se setkali. Do Kyjeva na Ukrajinu se ale nechystá. Předseda vlády pro web také uvedl, že do Jerevanu odlétá na summit Evropského politického společenství, který bude zaměřený na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. A jak Babiš řekl, krátce se setká i s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Z Prahy se nově dostanete vlakem až do Dánska, konkrétně do hlavního města Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě v Německu, ale musí vlaky odklonem, což celkovou dobu cestování prodlouží. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrzuje, že spoje stále nejezdí mezi Berlínem a Hamburkem.
5: Tato trať je uzavřena. Běžný provoz z Prahy do Hamburku a Kodaně je plánovaný od 14. června, od kdy pojedou vlaky do Hamburku ve 2-hodinovém intervalu.
4: Aktuálně mezi pražským hlavním nádražím a Hamburkem jezdí 2 páry spojů denně. Jeden z nich následně pokračuje do Kodaně. Po ukončení výluk bude jízdní doba do dánské metropole necelých 12 hodin. Splavnost Baťova kanálu se prodloužila. Umožnilo to otevření nové plavební komory Rohatec Sudoměřice na Hodonínsku. Díky stavbě za necelých 400 milionů korun je splavná délka Baťova kanálu delší o 7 kilometrů. Lodě se tak dostanou až do Hodonína. Ředitel vodních cest Lubomír Fojtů očekává, že po rozšířené trase by mohlo letos proplout až 100 000 lidí.
6: Právě díky tomu, že vlastně máme delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí, takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
4: Baťův kanál je aktuálně splavný na 60 kilometrech. V budoucnu by se dostupnost trasy pro lodě mohla protáhnout až do Kroměříže. Naděje českých juniorů na světové zlato vyhasla. Hokejisté do 18 let na Slovensku prohráli se Švédy 3-4 gólem, který padl necelou minutu před koncem prodloužení. Čeští mladíci tak budou bojovat o bronz. Druhým finalistou jsou domácí Slováci, kteří odpoledne porazili Lotyšsko 1-0. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 22 až 26 stupni. Na severovýchodě bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
7: Život plyne dál.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na skláv.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: SPZ-kový bič na nezbedné řidiče funguje. Slovensko se brání zákazu kolem ruského plynu. Trump zvedne cla na auta z Evropské unie. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hrozba zabavení registračních značek padá na úrodnou půdu. Většina řidičů neplatičů, pokud svoje dluhy raději uhradí. Strážníci jim totiž v opačném případě můžou při silniční kontrole odebrat SPZky. Opatření podle zjištění Rádia Impuls funguje. Mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota dodává, že tato praxe je zcela běžná v zemích na západ od nás.
3: Není to žádné české specifikum, není to nic neobvyklého a skutečně je to cesta, jak v některých případech velmi jednoduše a velmi rychle přinutit ty, kteří se dopustili v předchozí době nějakých přestupků, aby také za ně zaplatili.
2: Podle Siroty to zrychluje vymahatelnost. V případě vyšších dluhů vůči státu můžou celníci od loňska zabavit i celé auto a poslat ho do dražby. Donald Trump znovu sahá do celní politiky. Americký prezident hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti True Social. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15% stropu u cel na většinu dovozů ze 27 do Spojených států. Jak upozorňuje agentura DPA, tento strop by se měl vztahovat také právě na automobily a automobilové součástky. Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Zároveň uvedla, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů Evropské unie v případě, že americká strana podnikne opatření, které bude podmínkám dohody odporovat. Slovensko žaluje Evropskou unii kvůli zákazu dovozu ruského plynu. Ten by měl začít platit na začátku příštího roku. Žalobu Slováci podávají proto, že zpochybňují právní základ.
4: Nariadenie bolo schválené ako opatrenie obchodnej politiky kvalifikovanou väčšinou, hoci podľa jeho povahy ide o rozhodnutie so sankčnými prvkami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A tu sa už vyžaduje jednomyselnosť všetkých členských štátov. Takto Slovensko obhajuje žalobu a nevnímajú ako konflikt s Európskou úniou, ale ako nevyhnutný nástroj obrany a ochrany základných princípov, na ktorých je únia postavená. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: Čeští hokejisté do 18 let si připisují porážku. V semifinále mistrovství světa v Trenčíně podlehli Švédsku 3-4 v prodloužení. Dnes tak budou hrát o bronz s Lotyšskem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Švédsko čeká ve finále domácí Slovensko.
5: Dobré ráno, jsou 3 minuty po 6. Je sobota 2. května, tak krásnou a pohodovou sobotu přejeme z Impulzu. Popřejí i Karel Gott, Miroš Birka nebo teď Divokej Bill.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Za pět minut bude 6:45, je tady sobota 2. května, vy posloucháte Časně ráno Radio Impuls. Za chvilku jsou tady Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou. Čas od času vzbudí zájem úspěch českého vědce v zahraničí. Tentokrát vyvolala pozornost zahraniční studie, které se zúčastnila pražská Vysoká škola zemědělská.
1: Londýnské Timesy i další listy otiskují výsledky studie, podle které v evropských, nikoliv jen v britských parcích, se ptactvo ve městech bojí spíše žen než mužů. Muži se k ptákům můžou přiblížit na menší vzdálenost a někdy je i krmit. Studie zahrnovala celkem 37 druhů ptáků. Vědci, včetně výzkumníků z České republiky, zjistili, že osoby mužského pohlaví se dokáží přiblížit k venkovnímu ptactvu v průměru na 7,5 metru. Vrabci, kosy a síkorky si drží ženy naopak více od těla, a to o celý metr. Ornitologové napříč Evropou si teď lámou hlavu, co zmíněný rozdíl znamená. Spekulují například o tom, zda má vliv způsob chůze, vůně nebo ženské feromony. Chcete-li si experiment ověřit, vězte, že kontaktu jsou přístupnější holuby a vrabci. Naopak lidem se z dálky vyhýbají straky. Proč asi? Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Máte rádi oholmoucké tvargle? Jestli ne, tak byste měli. Tvargle jsou

0: pulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini, každou neděli na Impulzu.

0: Radio Impuls, 6 hodin a 22 minuty. Už zítra, tedy v neděli, slaví 95. narozeniny Jiřina Bohdalová. Celý den tak na Impulzu budeme vzpomínat a hlavně připomínat si její příběhy. V 11 hodin je pro vás připraven velký narozeninový speciál věnovaný právě této dámě. Takže 3. května narozeniny Jiřiny Bohdalové na Radio Impuls.
1: Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Za pár vteřin bude půl sedmé, tady Radio Impuls a jeho sobotní vysílání. Dnes je 2. května, děkujeme, že s námi trávíte svůj ranní čas. Jdeme na zprávy o počasí, nejprve na vaše zprávy, jejich tu požehnaně, tak ať se dostane na co nejvíce z vás. Broumov, teplota 4,5 stupně, jasno bez větří. Pěkný slunečný den přeje Zdeněk, děkujeme. Krásné ráno z pece pod Sněžkou, 3 stupně, slunečno, Radka. Nádherné sobotní ránko z Beskyd, jasno a zatím 8 stupňů, krásný den přeje Jana z Frýdlantu nad Ostravicí. Dobré ráno, pomezí u Poličky, 5 stupňů, jasná obloha a úplné bezvětří, začíná další krásný jarní den, máme vás rádi, napsala Monika. A ještě Roman, Jevíčko, Radio Impuls a hlavně Kuba jsou pozdraveni, Jevíčko hlásí 3 stupně a jasnou oblohu. Děkuji za všechny vzkazy, které posíláte, pokračujte v tom textově nebo hlasově na WhatsApp 605 222 007. Dnes bude v Česku převážně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 17. Teď něco k muzice, která nás čeká, za chvíli jsou tu R.E.M. Pomalu, ale jistě otevíráme i Impulzovic krabičku. Právě teď kapela Krištof.

0: Vážení a milí posluchači Impulzu, za chvíli je tady Polibek, i když na 2. května stejně stále vzácný od Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška. Praktická informace, začíná uzavírka Plzeňské ulice na Praze 5 v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Začíná celorepubliková benefiční akce Adraběh, která podpoří osamělé seniory, děti v dětských domovech, osoby se zdravotním postižením i dlouhodobě nemocné. Strahovský klášter v Praze hostí Norbertinské slavnosti. Nabídnou celodenní kulturní program připomínající zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta. Už jdeme ke sportu. Hraje se první kolo nadstavby první fotbalové ligy. Ve skupině o titul se v 18 hodin utká Liberec se Slávií. Ve skupině o záchranu v 15 hodin Baník vyzve Mladou Boleslav a Zlín pražskou Duklu. Nadstavba první fotbalové ligy přinese semifinále play-off o umístění. V úvodním utkání se v 15 hodin střetne Karviná s Pardubicemi a Bohemians Praha 1905 se Sigmou Olomouc. V Budvar aréně v Českých Budějovicích se v 16 hodin hraje zápas Česko-Švédsko, a to v rámci turnaje Euro Hockey Tour. Ve 12 hodin se utkají Švýcarsko a Finsko. V Trenčíně pokračuje mistrovství světa hokejistů do 18 let. Ve 3 hodiny odpoledne se hraje o třetí místo a čeští mladíci si o bronz zahrají proti Lotyšům. A ještě jdeme do světa, a to za velkou louži. Na pláži Copacabana v Rio de Janeiro se v noci na zítřek koná koncert kolumbijské zpěvačky Shakiry a očekávají se neuvěřitelné 2 miliony lidí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D4 na 49. kilometru ve směru od Prahy na Strakonice srazilo osobní auto lesní zvěř. V Praze v Karlovarské ulici srazila dodávka srnu. Na Teplicku na silnici 27 na příjezdu do Doubí ve směru od Litvínova srazilo osobní auto divoké prase. Dále na Pražském okruhu na 17,5 kilometru ve směru k D1 stojí u Krajnice porouchané nákladní auto. Tam je to bez zvířátek. Tak pozor na silnicích, nejenom na sebe, na ostatní řidiče, ale taky na zvířata. Zdá se, dnes po ránu mají obzvlášť sebevražedné sklony. Takže kdyby něco, nedej bože, 605 222 007 anebo naše aplikace, to jsou dvě cesty, kterými se můžete vydat, jestliže byste se i vy chtěli zúčastnit našeho dopravního zpravodajství, stát se dopravákem Impulzu, tedy přesně řečeno agentem 007 naší dopravy. Za chvilku česká muzika, Dalibor Janda, Vždycky jsem to já.

0: hranicích je momentálně jasno, bez větří a svítí sluníčko. Krásnou sobotu přeje Jana. To je jeden vzkaz za všechny od vás. A to z WhatsAppu 605 222 007. Bude jasno, to je dobrá zpráva, mluvím za celé Česko, jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 22 až 26 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 17.
1: V neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
2: Já jsem tady. Dobrý den.
1: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na rádiu Impuls.
3: Víkend přinese ochutnávku letních teplot. Proslulá loutka s čupřinou slaví své narozeniny. Čeští hokejisté vyzvou Švédsko. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začíná prosluněný a teplý víkend. Zítra mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů. Rozloučit už by se měly i ranní mrazy. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oteplení bude výrazné už dnes. Meteorologové čekají sluníčko a teploty kolem 26 stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den. K těm se zařadí, když přesáhne aspoň 25. Zítra se večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká. Měly by se vyskytnout i přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty ale z kraje týdne zůstanou i nadále vysoké. Hurvínek slaví 100 let. Legendární loutka se poprvé ukázala na scéně 2. května 1926 v plzeňském představení Počestný dům. K jubileu mu popřál jeho někdejší parťák a takzvaný interpret Martin Klásek.
4: Milý Hurvínku, já ti přeju, ať se do tebe nedá nikdy nic špatného, takový ty broučky, co žerou dříví, víš. No a abys měl kolem sebe lidi, které bude nesmírně těšit na tebe mluvit a tebe vodit, tak to ti určitě vydrží ještě dalších 100 let, tak všechno nejlepší, ty můj kluku jeden ušatej.
3: Martin Klásek vedl Hurvínka na divadelních prknech poprvé v roce 1974. Tehdy bylo Hurvínkovi 48 let, Klásek přitom ještě nebyl ani plnoletý. Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku odstartovala sezóna. Návštěvníci kempu Keramika se mohou těšit na novinky. Tou hlavní je pojízdný bar.
5: Elektrický golfový vozík přeměnili studentky Plzeňské akademie hotelnictví a cestovního ruchu na pojízdný bar, který rozváží nápoje a občerstvení po celém kempu, tedy k chatkám i rybářům u vody, a má úspěch. Ubytování v kempu nezdraží. Připraven je i tradiční hudební program. Sezóna o prvním květnovém prodlouženém víkendu začíná také v šumavském areálu na Špičáku. Zatím na víkendy se rozjela lanovka. Upravené jsou všechny tratě bike parku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Americký federální odvolací soud zase víc zasahuje do potratů. Dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informují o tom agentury Reuters a AP. Takový krok by měl výrazné dopady. Zásadně by omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi. A to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka nově vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. Dosud bylo možné lék získat na předpis a nechat si ho zaslat z Ameriky. Států, kde jsou potraty legální. Českou hokejovou reprezentaci dnes prověří Švédové. Na českých hrách se tak v rámci Eurohockey Tour v Českých Budějovicích utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2 a Švédové deklasovali Švýcary 8-1. Švédský tým zatím v seriálu v této sezóně dominuje. Ze 7 duelů ztratil jediný bod. Češi v přípravě na světový šampionát sice všech 5 zápasů vyhráli, po čtvrtku ale mají na marotce 2 hráče. Utkání s Finy nedohráli bek Filip Hronek a útočník Michal Špaček, pro kterého skončil i boj o místo v nominaci pro světový šampionát. Duel Česko-Švédsko startuje ve 4 hodiny odpoledne.
0: Je sobota 2. května, 3 minuty po 7 a vy relativně časně ráno posloucháte Radio Impuls a my jsme tomu rádi. Uslyšíte Metaliku a právě teď kapelu Slza.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

co pak se děje v Česku v sobotu 2. května? No tak nejprve, co se děje na Impulzu, za chvíli je tu Miraj a Summer Love. Hornický skanzen Majrau u Kladna zahajuje sezonu jízd úzkorozchodných vlaků a zahajuje výstavu Příběh parních hraček i s historickými železničními modely. Historický pochod připomene 160. výročí bitvy u Mnichova hradiště a prusko-rakouské války z roku 1866. Nový turistický okruh u šumavského Schwarzenbergského plavebního kanálu po česko-rakouském pomezí se otevře pro veřejnost. Druhým dnem pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Slavností zahájí lázeňskou sezonu v Karlových Varech, součástí je průvod, svěcení pramenů i kulturní a společenské akce. Trutnov je dějištěm originálních dračích slavností. Letos se kromě připomínky místní dračí legendy organizátoři zaměřili na legendy Střední Ameriky spojené se symbolem opeřeného hada. V Litoměřicích se pokusí o rekord v nejvíce tanečních choreografiích, a to v rámci jednoho dne taneční soutěže Czech Dance Tour.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce. Tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce, je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

pohodové sobotní ráno přeje Impuls, který vám dál bude vysílat nejenom českou muziku. Elton John, I'm Still Standing, za malou chvíli. Jsou lidé, kteří nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, učitelé, pekaři, řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička už tohle pondělí ráno u Impulzových, takže už pozítří. Teď Kateřina Brožová.

Dobré ráno, přeje Rádio Impuls. Za 4 minuty už bude 7:30, pojďme se vrhnout na počasí. Dnešní předpověď počasí nás s Lenkou Svobodou velmi potěšila, takže tímto děkuji Českému hydrometeorologickému ústavu. Tedy ne, že by za to přímo mohl, ale ty zprávy jsou stručné a jasné. Dnes bude v Česku jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17. Teď k muzice, která nás čeká. Za chvíli Impulzovic krabička, už dopředu můžu prozradit, že zaspívá Petr Novák, zahraje kapela Flamengo. Za okamžik Kylie Minogue, ale právě teď česká muzika, královna českého popu Lucie Bílá a Trouba.

0: Dobrý den a pohodové sobotní ráno, tady Impuls. Zdravíme vás 7 minut po půl osmé, za chvilku je tu Petr Novák a Flamengo, Impulzovic krabička s názvem Povídej. Povídat teď bude náš dnešní host, velmi milý, herečka, dabérka Miriam Chytilová. Miriam, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás zdravím, dobré ráno.
0: Co máš na dnešek v plánu?
1: No, tak včera byl ten nádherný svátek a dneska se asi dám do zahradničení, protože mám nějaký resty na zahradě, protože jsem teď hodně pracovala, tak tam mám takový dluhy, takže určitě zahrada.
0: Dobře, zahrádka, vraťme se ke včerejšku. Včera byl 1. máj, tedy lásky čas, s tím je u nás spjato líbání pod rozkvetlým stromem. Tak je to zvyk, který dodržuješ?
1: Jo, to je hezký, to... Když to jde, tak to dodržuju. Ne, to je jako hezký zvyk, roztomilej a určitě člověk je rád prostě, když jde do přírody a když vidí ty nádherný rozkvetlý stromy, který máme jenom na jaře. A to je taková úžasná energie, že jako to si prostě nenechám ujít.
0: Když se řekne Miriam Chytilová, spoustě lidí se okamžitě vybaví Rachel ze seriálu Přátelé. Zajímá mě, jestli na to nejsi třeba trošku naštvaná, jestli tě nemrzí, že ta Rachel by mohla zastínit jiné tvé postavy a jinou práci, kterou děláš.
1: No, naštvaná nejsem, je to moje milovaná postava, pak je to moje milovaná herečka, kterou můžu dabovat. I v dalších jejich filmech, ona je opravdu úžasná, já vlastně si toho moc cením, že jsem byla na ní vybraná, ale samozřejmě to, co říkáš, ono je to takovej prostě určitej stereotyp s prominutím jako médií, že oni si vždycky potřebují najít jako něco na toho člověka. Jako u někoho je to nějaký třeba osobní problém, samozřejmě na prvním místě je to práce a nebo nějaký prostě zajímavý projekty, který ten člověk udělal, tak to prostě je. Jsem na to zvyklá od dětství, protože jako mladá malá holčička jsem natočila Klárku v tajemství proutěného košíku a to mi provázelo jako hodně dlouhou dobu, teď mě provází Rachel.
0: Ale v tvém hereckém rejstříku, v tvém rejstříku máš ještě jeden krásný úspěch, já to musím jmenovat. Ty jsi herečka, která si zahrála i v Oscarovém snímku, a to snímku Miloše Formana Amadeus.
1: Ve filmu Amadeus jsem hrála sestru Mozartovy ženy, Sofii Webrovou, což byla samozřejmě taky malá role, jako tam měli všichni čeští herci, ale bylo to prostě naprosto jako nádherný, mimořádný setkání v té době té absolutní totality s takovým profesionálním, dokonalým, úžasným štábem a hlavně s Milošem Formanem, takže toho si prostě moc cením a to byl pro mě fakt jako úžasný zážitek.
0: Dobře, tak to byly návraty do minulosti, ale teď pojďme do budoucnosti. Pověz nám, na čem pracuješ, Miriam.
1: Já kromě své herecké práce, které kdy hraju v divadle, občas něco točím, tak se věnuju, teda věnuju se dabingu jako herečka, tak se věnuju taky dabingu jako dabingová režisérka, takže je to taková největší v tuhle chvíli pro mě, jakoby největší objem práce, který mám, takže se věnuju těm režím.
0: Miriam, děkuji za všechny odpovědi, ať se ti daří vše, na co sáhneš, měj se krásně a na Impulzu naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Naším hostem byla herečka a režisérka Miriam Chytilová.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dvě minuty před 7:45 nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 bourala dvě nákladní auta. Čekejte tam kilometrovou kolonu. Na trase Kladno-Unhošť u Malého Přítočna u sjezdu z D6 bouralo osobní auto, narazilo do svodidel. Dále na D1 na 40. kilometru ve směru od Prahy na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto. A na Ostravsku v Šenově v Těšínské ulici u křižovatky s ulicí u Alejského dvora bourala dvě osobní auta, kolona se tam však netvoří. Kdyby se cosi nenadálého tvořilo ve vašem okolí na silnicích, kde se pohybujete, dejte nám vědět, ať dáme vědět ostatním motoristům. Volejte na 605 222 007 anebo nahrávejte hlasovky do aplikace Impulzu. Děkujeme a přejeme pohodovou sobotu.

0: Budou tady zprávy. Zprávy Impulzu, ale nejprve vaše vzkazy. Dobré ráno z Krnova, máme jasno azuru na obloze 10 stupňů a slyšíte kuboty ptáčky? Za mě to je ranní idylka, krásný den přeje Šárka. František a Ivona zdraví z Blanska a udávají 8 stupňů a jasnou oblohu. A krásné sobotní ráno s oslovením Kubíčku a Impulzovi posílá Ilča, Trojanovice v Beskydech je nádherně a plus 10 stupňů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 26 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 17.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Díky hrozbě zabavení SPZky sekají řidiči latinu. Desítky srnčat zachraňují každoročně dobrovolníci z drony. Slavia se může výrazně přiblížit titulu. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hrozba zabavení registračních značek funguje. Neplatičům pokud za dopravní prohřešky je můžou zabavit strážníci. O rovnou celé auto pak můžete kvůli dluhům přijít s rukou celníků.
3: Městští policisté můžou dlužníkům sejmout SPZky od roku 2022. V Česku se k tomu ale podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty přistupuje velmi pomalu.
4: Což není zcela na místě. Ti, kdo dluží státu právě na pokutách, tak ti by měli za ty své přestupky platit.
3: Hrozba ztráty poznávací značky na autě přitom lidi k placení velmi motivuje a ukazuje se jako efektivní. Třeba v Bohumíně k této praxi přistoupili hned na začátku. Impulzu to řekl šéf tamních strážníků Roman Honiš.
5: Pokud strážník třeba v rámci řešení dopravního přestupku zjistí u řidiče nebo provozovatele vozidla nedoplatek za dopravní přestupek, tak ona vyplývá, že je vinen vyzvat osobu k úhradě toho nedoplatku.
3: Když řidič poplatek nezaplatí, policajt mu může odebrat registrační značky do té doby, než poplatek uhradí, anebo se podle Honiše domluví na splátkách. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: V Praze večer srazil rychlík člověka. Ten na místě zraněním podlehl. Stalo se to v úseku mezi Libeňským nádražím a Běchovicemi. Nehoda zastavila provoz na koridoru, dotklo se to řady lokálních i dálkových spojů. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí každý rok zachraňují srnčata. Ta by jinak zahynula během sečení luk. Dobrovolníkům pomáhají drony s termokamerami, které ukrytá srnčata včas odhalí. Jen loni díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. Agentuře ČTK to řekl zakládající člen spolku SOS, tedy srnčata ohrožená sekačkami Brněnsko, Daniel Tománek. Srnčata při sečení často hynou, protože jejich vrozené chování jim při hrozbě velí přikrčit se k zemi. Zůstat nehybná a nevydat zvuk. V přírodě se jedná o účinnou obranu, protože predátor si jich nevšimne. Při senoseči je ale efekt opačný. Moderní technika je rychlá, zabírá široký pás trávy a z kabiny traktoru není možné mládě zahlédnout. Dobrovolníci se proto srnčata snaží aktivně vyhledávat. Spojené státy zkrouhnou počet svých vojáků v Německu, a to o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Podle agentury Reuters to nařídil americký ministr obrany. Ve spojenecké zemi NATO teď slouží kolem 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Iránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merce. Začíná nadstavba první fotbalové ligy. Ve skupině o titul si to dnes rozdá Liberec s pražskou Slavií. Pražané mohou pod ještědem výrazně posílit naději na obhajobu titulu.
6: A nebo také v případě, že by vyhráli domácí, dát ještě zřejmě poslední šanci na prvenství Spartě. V Liberci se hraje na závěr dnešního programu od 18 hodin. Všechny další zápasy začínají v 15:00. Pořádný punc bitev o záchranu mají duely ostravského Baníku s Mladou Boleslaví a Zlína s Duklou Praha. Bohaté meníčko 1. májové soboty doplní zápasy středové skupiny, kde změří síly Karviná s Pardubicemi a Bohemians 1905 se Sigmou Olomouc. Jan Čadá, Rádio Impuls.
0: 4 minuty po 8. sobota 2. května. My uslyšíme Davida Stypku s Evou Farnou, popřejí dobré ráno. Právě teď začíná zpívat Petr Muk.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Elán, David Stipka a Eva Farná, Roy Orbison, to je další muzika, která nás na Impulzu dnes, tedy v sobotu ráno, čeká. Hurvínek slaví sté narozeniny. Legendární loutkový chlapec přitom většinu života chodí do čtvrté třídy a svými školními povinnostmi pořád vytáčí svého taťuldu, tedy Josefa Spejbla.
1: Něco pořádného skloňuj, kočku například.
2: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
1: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
2: První pár gloco, prostě kočka.
1: Jaké prostě? Kočka, první pár gloco, kočka.
3: Třeba v tomto ikonickém příběhu o skloňování kočky Hurvínkův život začal přesně před 100 lety 2. května 1926. V Plzni. Jeho otec Josef Spejbl je přitom jen o 6 let starší. Do takové společnosti loutek pak ve 30. letech přibyla Mánička s psem Žerikem a nejmladší je paradoxně bábinka, paní Kateřina.
4: Dobré ráno, dobrý večer.
5: Zdravenému nemusí popraskat bubinky, Máničko.
1: Ještě můžeš zdravit jinak, žano Hurvínku.
4: Ještě dobrou půlnoc.
3: Hlas Hurvínkovi vdechla už spousta herců. Přežil třeba svého zroditele Josefa Skupu nebo dalšího interpreta Miloše Kiršnera. Život s Hurvínkem spěl taky herec Martin Klásek, který Rádiu Impuls zavzpomínal na to, jak s ním procestoval téměř celý svět.
6: Mimo Evropu, kdy byl nějaký exotický jazyk, to vždycky bylo velmi napínavé, jak to ti diváci přijmou. Nevzpomínám si na jedinou negativní reakci.
3: Všechno nejlepší k dnešnímu století přeje Hurvínkovi Michael Ransdorf, Rádio Impuls.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové pola.

0: Za 7,5 minuty bude 8:30. Tohle je Radio Impuls. Od mikrofonu zdraví Jakub Voříšek. Za chvilku tady máme sympatický pár zpěváků. Eva Farna, David Stypka a Dobré ráno, milá. Zítra, tedy v neděli 3. května, slaví 95. narozeniny Jiřina Bohdalová. Celý den na Impulzu bude o vzpomínkách a o příbězích. A v 11 hodin je pro vás připraven velký narozeninový speciál věnovaný právě této dámě českého herectví. 3. května, tedy zítra, narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádiu Impuls. Krásné pohodové ráno, teď Stypka Farna, za chvilku Orbison a z české muziky můžu slíbit třeba ještě Anuka, která nás provede údolím včel za několik málo minut.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci,

přesně 8:30, za chvilku Anaka a Údolí včel, to je muzika Impulzu dalších minut. Dobré ráno z Hlučína, tady je 9 stupňů, sluníčko hřeje, vám přeji krásný pohodový den plný sluníčka a úsměvu, posluchačka Bohuslava. Děkuji, to byl jeden vzkaz za všechny. A teď ode mě bude jasno nebo skoro jasno, skvělé zprávy. A ty se týkají i dnešních nejvyšších teplot, ty budou mezi 22 a 26 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 17. Za chvilku už tady bude Impulzovic krabička, můžu být konkrétnější, Václav Neckář a Chci tě líbat. To je výběr z české muziky 60., 70. a 80. let pro tuto hodinu. Právě teď začíná zpívat Anaka. Dobré ráno. Když se

0: Minut po půl deváté. Vás zdraví Radio Impuls, jak se máte? Doufám a předpokládám, že při poslechu našeho rádia se máte skvěle. Ještě Václav Neckář se přidá za malou chvíli a ten vám tu náladu vylepší ještě víc. Praktická informace pro hlavně Pražáky. Začíná uzavírka Plzeňské ulice na Praze 5 v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Začíná celorepubliková benefiční akce Adraběh, která podpoří osamělé seniory, děti v dětských domovech, osoby se zdravotním postižením i dlouhodobě nemocné. Strahovský klášter v Praze hostí norbertinské slavnosti. Nabídnou celodenní kulturní program připomínající zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta. Jdeme ke sportu. Hraje se první kolo nadstavby první fotbalové ligy. Ve skupině o titul se v 18 hodin utkají Liberec se Slavií. Ve skupině o záchranu v 15 hodin Baník vezve Mladou Boleslav a Zlín pražskou Duklu. Nadstavba první fotbalové ligy přinese semifinále play-off o umístění. V úvodním utkání se v 15 hodin střetne Karviná s Pardubicemi a Bohemians Praha 1905 se Sigmou Olomouc. V Budvar aréně v Českých Budějovicích se ve 4 odpoledne hraje zápas Česko-Švédsko, a to v rámci turnaje Eurohockey Tour. Ve 12 hodin se utkají Švýcaři s Finy. V Trenčíně pokračuje mistrovství světa hokejistů do 18 let. V 15 hodin se hraje o třetí místo, čeští mladíci si o bronz zahrají proti Lotyšům. A ještě do světa, na pláži Copacabana v Rio de Janeiro se v noci na zítřek koná koncert kolumbijské zpěvačky Shakiry a očekává se příchod zhruba 2 milionů fanoušků.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Dobré ráno, za minutu bude 8:45. Za chvilku Miroslav Žbirka, možno se ti zdá, a my se podíváme na silnice. A přesně za minutu v dopravě 007.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít bodlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme na to. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 stojí v odstavném pruhu dvě nákladní auta po nehodě. Místem se projíždí levým pruhem. Čekejte tam víc než kilometrovou kolonu. Na Chebsku mezi Klimentovem a Trstěnicemi u odbočky na Ušovice srazilo osobní auto. Ne, naštěstí nesrazilo, jenom narazilo do svodidel. V Praze ve Vysočanech v Jandově ulici za křižovatkou se Sokolovskou omezuje provoz zaseklutý kamion pod železničním viaduktem. A na D11 na 60. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu dejte pozor na poruchané osobní auto. Dávejte pozor obecně a taky mějte na paměti, že impulsy na silnicích s vámi, jsme vašimi pomocníky, ale vlastně díky vám, protože vy nás zásobujete svými hlasovými zprávami, ukládáte je do aplikace Rádia Impuls. Můžete také vytáčet 605 222 007, tedy ozvat se na linku naší dopravní centrály.

0: Radio Impuls přeje krásné ráno, posíláme pozdravy do celého Česka. Dnes bude v Česku převážně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 17.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý

0: prodloužený víkend.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Letošní březen a duben byly nejsušší za desítky let. Babiš se potká se Zelenským. Hokejisté do 18 let si zahrají o světový bronz. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Poslední dva měsíce byly mimořádně suché. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Průměrný objem srážek je za sledované období pro tyto měsíce podle ústavu 83 mm. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Český premiér Andrej Babiš bude zítra jednat s Volodymyrem Zelenským. S ukrajinským prezidentem se krátce setká osobně v Arménii. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela současné české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili také o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, bránící se ruské invazi. Plzeň mění vozový park. Město v příštích dvou letech nakoupí 34 bateriových trolejbusů. Nové vozy nahradí naftové autobusy na třech linkách. Plzeňská radnice si mimo jiné od bateriových trolejbusů slibuje snížení emisí a hluku v ulicích. Náměstek primátora Aleš Tolar říká, že polovinu nákladů pokryje dotace přes 300 milionů z modernizačního fondu.
3: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla.
2: Prvních 14 nových trolejbusů by po Plzni mělo začít jezdit koncem příštího roku. S dodáním zbývajících 20 kusů počítá město v létě 2028. Slovensko žaluje Evropskou unii kvůli zákazu dovozu ruského plynu. Ten by měl začít platit na začátku příštího roku. Žalobu Slováci podávají proto, že zpochybňují právní základ.
4: Nariadenie bolo schválené ako opatrenie obchodnej politiky kvalifikovanou väčšinou, hoci podľa jeho povahy ide o rozhodnutie so sankčnými prvkami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A tu sa už vyžaduje jednomyselnosť všetkých členských štátov. Takto Slovensko obhajuje žalobu a nevnímajú ako konflikt s Európskou úniou, ale ako nevyhnutný nástroj obrany a ochrany základných princípov, na ktorých je únia postavená. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: Čeští hokejisté do 18 let se utkají o bronzové medaile. V semifinále mistrovství světa v Trenčíně podlehli Švédsku 3-4 v prodloužení. O třetí příčku budou hrát s Lotyšskem. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Švédsko pak čeká ve finále domácí Slovensko.
5: Jsou 3 minuty po 9, tady Impuls. Za chvilku zaspívá třeba Mika, zahrají Beatles a právě teď pohoda, klídek, tabáček, činasky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

Za 4 minuty bude 9:45, krásné pohodové dopoledne, tady Impuls, máme pro vás českou muziku, Iveta Bartošová zaspívá o 2 letech prázdnin a budou tady taky legendární Beatles a From Me to You, taková perlička našeho dnešního dopoledního vysílání. Na hradě Karlštejn se koná poberounský folklorní festival Staročeské máje. Hornický skanzen Majrau u Kladna zahajuje sezonu jízd úzkorozchodných vlaků a zahajuje výstavu Příběh parních hraček. Historický pochod připomene 160. výročí bitvy u Mnichova hradiště a prusko-rakouské války z roku 1866. Nový turistický okruh u šumavského Schwarzenberského plavebního kanálu po česko-rakouském pomezí se otevře pro veřejnost. Druhým dnem pokračují 6denní slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Slavností zahájí lázeňskou sezonu v Karlových Varech. Součástí je průvod, svěcení pramenů i kulturní a společenské akce. Trutnov je dějištěm originálních dračích slavností. Letos se kromě připomínky místní dračí legendy organizátoři zaměřili na legendy Střední Ameriky spojené se symbolem opeřeného hada. V Litoměřicích se pokusí o rekord v nejvíce tanečních choreografiích v rámci jednoho dne taneční soutěže Czech Dance Tour.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Kiklam!
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rychlý pohled na silnice na pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 stojí v odstavném pruhu dvě nákladní auta po nehodě. Místem se projíždí levým pruhem. Čekejte tam víc než 2-kilometrovou kolonu. Kdyby něco, ozvěte se nám třeba přes naší aplikaci. Na Impulzu žijeme muzikou, českou muzikou. Právě teď zaspívá Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin. A po těch 2 letech, to znamená za 3 minutky, zahrají Beatles From Me To You. Krásné dopoledne.

Dobré dopoledne, za chvilku už bude 9:30, posloucháte sobotní dopolední vysílání Impulzu. Očekávám našeho dnešního hosta na telefonu, bude tady s námi za pár minut. Taky se dostaneme k počasí, ale právě teď k jednomu vstupu, který se týká hrdinů. Tedy hrdinové jsou lidé, kteří nebývají na titulcích, tedy na titulních stranách novin, a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale třeba taky učitelé, pekaři, řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička už toto pondělí ráno k Impulzovým, takže určitě poslouchejte nejenom v pondělí, každý všední den mezi 5. a 9. K tomu bych měl ještě jednu poznámku. Hraje se v rámci ranního vysílání hra Halo tady Impulzovi, to určitě tušíte, jestliže nejste přihlášeni, tak impuls.cz a tamnější formulář, případně aplikace či SMS-ka vám k přihlášení pomohou. Tak těšíme se na vás. Ostro.

0: Za 3:30 na Rádiu Impuls využíváme WhatsApp na čísle 605 222 007 a to k nejrůznějším věcem. Samozřejmě jsou tady vaše textové a hlasové zprávy, které se týkají našeho víkendového tématu a taky zprávy, které nás informují, nás ostatní, o vašem aktuálním stavu počasí, tedy tam u vás. Tak děkuji za ty zprávy, které posíláte. Pokračujte v tom. Dnes bude v Česku převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Za chvilku Tereza Mašková, česká muzika s názvem Sladký valčík.
1: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Čtvrtá česká klasika bude následovat. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem zaspívají O slunci, ale ještě předtím rozhovor s naším dnešním, tedy sobotním hostem. A to je velmi milý host, herečka, dabérka Miriam Chytilová. Ahoj Miriam.
1: Dobré ráno, já vás zdravím, dobré ráno.
0: Jaké jsou tvoje dnešní plány?
1: No tak včera byl ten nádherný svátek a dneska se asi dám do zahradničení, protože mám nějaký resty na zahradě, protože jsem teď hodně pracovala, tak tam mám takový dluhy, takže určitě zahrada.
0: Dobře, dneska zahrádka, ale pojďme ještě ke včerejšku. Byl 1. máj, lásky čas. S tím je u nás spjato líbání pod rozkvetlým stromem. Je to zvyk, který dodržuješ?
1: Jo, to je hezký, když to jde, tak to dodržuju. Ne, to je jako hezký zvyk, roztomilej a určitě člověk je rád prostě, když jde do přírody a když vidí ty nádherný rozkvetlý stromy, který máme jenom na jaře. A to je taková úžasná energie, že jako to si prostě nenechám ujít.
0: Miriam, když se řekne Miriam Chytilová, spoustě lidí se okamžitě vybaví postava Rachel ze seriálu Přátelé. Zajímalo by mě, jestli na to nejsi třeba trošku naštvaná, že ta Rachel by mohla zastínit jiné tvé postavy a jinou tvojí práci.
1: No, naštvaná nejsem, je to moje milovaná postava, pak je to moje milovaná herečka, kterou můžu dabovat i v dalších jejich filmech. Ona je opravdu úžasná, já vlastně si toho moc cením, že jsem byla na ní vybraná. Ale samozřejmě, to, co říkáš, ono je to takovej prostě určitý stereotyp s prominutím jako médií, že oni si vždycky potřebují najít jako něco na toho člověka. Jako u někoho je to nějaký třeba osobní problém, samozřejmě na prvním místě je to práce, a nebo nějaký prostě zajímavý projekty, který ten člověk udělal, tak to prostě je. Jsem na to zvyklá od dětství, protože jako mladá malá holčička jsem natočila Klárku v Tajemství proutěného košíku a to mi provázelo jako hodně dlouhou dobu, teď mě provází Rachel.
0: Rachel, no já ještě se vrátím k tvému dětství, protože v tvém hereckém rejstříku máš ještě jeden krásný úspěch. Ty jsi herečka, která si zahrála mimo jiné české herce v Oscarovém snímku Miloše Formana Amadeus.
1: Ve filmu Amadeus jsem hrála sestru Mozartovy ženy Sofii Webrovou, což byla samozřejmě taky malá role, jako tam měli všichni čeští herci, ale bylo to prostě naprosto jako nádherný, mimořádný setkání v té době té absolutní totality s takovým profesionálním, dokonalým, úžasným štábem a hlavně s Milošem Formanem, takže toho si prostě moc cením a to byl pro mě fakt jako úžasný zážitek.
0: A teď pojďme ještě k tvé současnosti a budoucnosti. Co děláš, na čem pracuješ?
1: Já kromě své herecké práce, kdy hraju v divadle, občas něco točím, tak se věnuju, věnuju se dabingu jako herečka, tak se věnuju taky dabingu jako dabingová režisérka, takže je to taková největší v tuhle chvíli pro mě, jakoby největší objem práce, který mám, takže se věnuju těm režiím.
0: A my ti přejeme, ať se ti podaří vše, na co sáhneš, měj se krásně, na Impulzu se na tebe budeme těšit, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Naším hostem byla herečka a režisérka Miriam Chytilová.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

za chvíli tady budeme mít Amy McDonald nebo kapelu Lucie. A taky dopravní informace. Za minutu se podíváme třeba na Pražský okruh nebo do Mladé Boleslavy.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Za minutu je 9:45, jsou tady další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1 stále stojí v odstavném pruhu dvě nákladní auta po nehodě. Místem se projíždí levým pruhem a kolona tam narostla na 3 kilometry. Na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov před exitem 2 se zdržíte ve 2-kilometrové koloně. Na vině jsou stavební práce. Dále na příjezdu do Mladé Boleslavy od Jičína u dálnice D10 bourala 3 osobní auta. A na Svitavsku na výjezdu z dolního újezdu ve směru na Desnou bouralo osobní auto, srazilo se s motorkářem. Nehoda je se zraněním. Dávejte na sebe pozor i v sobotu 2. května. Jakub Voříšek se loučí, tady to přebírá na zbytek dopoledne a část odpoledne Zdeněk Sekanina, tak si to s ním užijte. Kdyby něco, ozvěte se mu, jednak přes WhatsApp, ale jednak přes 605 222 007, kdybyste chtěli přihodit nějakou dopravní informaci. Hezký den.

0: Pojďte vysílat s rádiem Impuls, napište mi, jaké máte počasí na 605 222 007. Můžete i nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia. No a teď, jaké počasí nás čeká dnes, tedy v sobotu 2. května, jasno nebo skoro jasno? To je velmi jednoduché. Ty teploty se opravdu hodně přiblíží létu, 22 až 26 stupňů Celsia. Tak kolik to ukazuje vám? Pište, těším se.
1: V neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
2: Já jsem tady. Dobrý den.
1: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové. Na rádiu Impuls.
3: Záchranáři vypustili velrybu Timmyho. Majitel slavné Čupřiny slaví sté narozeniny. Hokejoví junioři se utkají o světový bronz. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.

0: Začínáme horkou zahraniční aktualitou. Velryba Timmy je na svobodě. Zvíře vyproštěné z Mělčiny na severu Německa vypustil záchranný tým z nákladního člunu do Severního moře. Píše to agentura DPA. Další osud keporka Katimiho zůstává podle odborníků nejistý. V desítkách zemí se včera po celém světě demonstrovalo. Aktivisté a odboráři v prvomájových protestech a pochodech požadovali podle agentury AP mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Svůj postoj dali najevo třeba lidé, kteří pochodovali ulicemi Paříže i dalších francouzských měst pod heslem Chléb, mír a svoboda. Podle francouzské policie jich v celé zemi bylo kolem 158 tisíc. Svátek práce si připomněli také lidé v řadě afrických zemí. Například představitelé jihoafrických odborů na demonstraci kritizovali rostoucí ceny potravin, energie, dopravy a zdravotní péče. V Maroku zase taxikáři a řidiči autobusů protestovali proti zdražování pohonných hmot. Hurvínek slaví 100 let. Legendární loutka se poprvé ukázala na scéně 2. května 1926 v plzeňském představení Pošestný dům. K jubileu mu popřál jeho někdejší parťák a takzvaný interpret Martin Klásek.
1: Milý Hurvínku, já ti přeju, ať se do tebe nedá nikdy nic špatného, takový ty broučky, co žerou dříví, víš. No a abys měl kolem sebe lidi, které bude nesmírně těšit na tebe mluvit a tebe vodit, tak to ti určitě vydrží ještě dalších 100 let, tak všechno nejlepší, ty můj kluku jeden ušatej.
0: Martin Klásek vedl Hurvínka na divadelních prknech poprvé v roce 1974. Tehdy bylo Hurvínkovi 48 let, Klásek přitom ještě nebyl ani plnoletý. Hokejoví junioři zabojují o bronzové medaile. Reprezentace do 18 let ve včerejším semifinále mistrovství světa padla se Švédskem 3-4 po prodloužení. Dnes národní tým v souboji o třetí místo v Trenčíně vyzve Lotyšsko. Brankář Martin Psohlavec říká, že se musí ze včerejší porážky co nejrychleji oklepat a tuší, co bude rozhodovat v dnešním zápase.
2: Nasazení, týmovost a využití gólovek a naopak si myslím, chycení těch gólovek. Bude to o jednom, dvou gólech, si myslím, bude to hodně vyrovnaný zápas.
0: Utkání našich hokejových juniorů o třetí místo proti Lotyšsku začíná v 15 hodin. Průběh zápasu a jeho výsledek se u nás dozvíte dřív než ostatní.
3: Krásný den přeje teď Zdeněk Sekanina v pořadu Máme Česko rádi. Zavzpomínáme na včerejší 1. máj, čeká nás totiž výstava Karla Hynka Máchy už za chvilku.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Co bude pak je zcela jasné, pořád máme Česko rádi, protože 2. května venku je nádherně, láska a jaro jsou cítit prakticky všude. No tak s Mirkem Tausigem z klubu českých turistů se podíváme na Bezděz. Proč zrovna tam, Mirku, dobrý den?
1: Krásný dobrý den, já jenom cinknu trošku historie, hrad Bezděz, 1264 postavený, králem železným a zlatým, Přemyslem druhým. Dějiny sice byly všelijaké, ale už od 19. století byl Bezděz vyhledáván hlavně takovými romantickými výletníky, kteří obdivovali tady tu krásnou gotickou architekturu, nechávali se unést těmi výhledy do okolí, protože opravdu tady je nádherně vidět na všechny strany. Dokonce je to až kýčovitý.
0: No a mě jako návštěvníka pochopitelně musí zajímat, když přijdu na prohlídku, co tam uvidím.
1: Dneska si návštěvníci mohou prohlédnout Královský palác s kaplí, Purkrabský palác, palác Manů, další části hradu, taky velkou věž, rytířskou síň, no samozřejmě vyhlídky na široké okolí, ale hlavně od včerejška se tady koná výstava věnovaná jednomu z našich nejvýznamnějších českých básníků a tím je Karel Hynek Mácha. Výstava se jmenuje Máchův Máj v mnoha podobách, no a připomíná se tady opravdu nejenom to slavné dílo Máj, ale celý jeho život plný emocí, cestování, inspirace, protože každý asi ví, že Bezděz byl pro Máchu velmi důležitým místem, jsem se vracel a tady žil.
0: Takže už víme, proč ta výstava, ale zkuste podrobněji popsat, co vlastně na té výstavě uvidíme.
1: Výstava nabízí unikátní sbírku různých vydání Máje, jsou zapůjčené z knihoven, návštěvníci tady Máchu právě poznají nejen jako básníka, ale hlavně jako člověka plného vášně, rozporů. No, stojí to za to, uvidíte.
0: Víme, víme. Takže vlastně takové ideální pro milovníky literatury i historie. Mirku, kam půjdeme v dalším vstupu pořadu Máme Česko rádi?
1: Koukneme se do Provodína.
0: Tak to není daleko.
2: Žádný všední den už nebude všední, protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov. Před exitem 2 letiště se zdržíte ve 2-kilometrové koloně. V opačném směru je více jak kilometrová kolona. Na vině jsou stavební práce, tak s tím počítejte, ať vám to neuletí. No a na výjezdu z Prahy po D10 tentokrát ve směru na Turnov před exitem 3 pracují silničáři a tam se vytvořila 2-kilometrová kolona. Přejeme žádné nervy. Volantem jezděte s úsměvem, no a kdyby něco ten úsměv se dnes pokusilo hatit, tak o tom dejte vědět ostatním motoristům. Naše žlutá mobilní aplikace snese úplně všechno, tedy kromě vulgarit, pochopitelně. Můžete nám také zavolat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem a šťastnou cestou.

0: Na rádiu Impuls pořád máme Česko rádi a teď pokračujeme v obci Provodín, která leží asi 8 kilometrů jihovýchodně od České Lípy. No a Mirek nám poví, cože nás tu čeká. Je to vaše, Mirku?
1: Provodín je vstupní branou do Hradčanského Polesí, tady najdeme bizarní pískovcové skály zvané Provodínské kameny a to je to hlavní.
0: Takže předpokládám nějaké kopce.
1: Jo, Provodínské kameny, to je 7 neovulkanických vrcholů, nejvyšší z nich má asi 420 metrů nad mořem, je Čedičový vrch, jmenuje se Lysá skála a právě taky se tomu říká Spící pana. Je to chráněná přírodní památka, no a když se sem vypravíte, opravdu uvidíte něco, co jste jinde neviděli.
0: Tak já to tam trošku znám, ale řekněte mi, jak ta Spící pana přišla ke svému jménu.
1: No právě kvůli vám jsem si to speciálně ověřil. Skála totiž při pohledu z větší vzdálenosti opravdu připomíná hlavu spící dívky s obličejem k obloze, no ale záleží hlavně na osvětlení, trošku fantazii a někdo uvádí, že je možné vidět i zavřené pravé oko. No, ke skále se váže nějaká pověst, že je to opravdová dívka, kterou si chtěl vzít čert a tak dál. Přiletěl si pro ní, vzal jí do náručí, no ona se mu vysmekla, no a proměnila se v kopec.
0: Tak to má hezky.
1: Takže vrchu se taky říkalo čertův, zase podle jiné pověsti, prý tady tancovali čerti a je tady prý vstup do pekla, o čemž bych nepochyboval.
0: No, tak tam je skoro všechno, rozhled taky.
1: No jistě, výstup na Spící panuje v horní části obtížnější, stojí ale za to, z vrcholu nádherný výhled do okolí, Lužické hory, Máchův kraj, je tady nádherně vidět Bezděs, Ralsko, Českou Lípu, takže opravdu stojí to za to.
0: No, čili jsme skončili vstupem do pekla pěkným výhledem v Provodíně, no a v posledním vstupu nás čeká modlivý důl a tady na Impulzu za chvilku Živák s kapelou MIG 21.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Na rádiu Impuls pokračuje pořád Máme Česko rádi. S naším turistou z povolání jsme teď zamířili do Svojkova, do modlivého dolu, tak se pojďme modlit, Mirko.
1: Takže tenkrát ještě slovanskou osadu založil někdy ve 12. století Svojtek, logicky. Z pohledu dneška se v obci nachází kaple svatého Václava, zbytky skalního hradu a je tady Lurská jeskyně. První připomínaný majitel trojpatrového skalního hradu byl právě Jan Ješek ze Svojkova. Už ten název napovídá, že ten název se drží celá staletí.
0: No dobře, a co ten název modlivý důl, to je co, jak se tam třeba dostaneme?
1: Nebo... Takže od restaurace Zámeček vede značená cesta modlivým dolem ke skalní kapli. Tady zbožná hrabinka Červeliová nechala postavit dřevěnou kapličku a do ní pověsit proslulý obrázek. A už téhož roku jsem bylo vypraveno z České Lípy první procesí, aby se tenkrát vyprosilo odvrácení morové a cholerové epidemie. To byl tenkrát velký problém, takže proto modlivý.
0: No ale vy jste mi tady ukazoval nějakou fotografii a to přece není dřevěná kaplička.
1: Máte naprostou pravdu, to bylo původně. Koncem 18. století tuhle původní kapličku nechala hraběnka Alžběta Kinská nahradit kapličkou vytesanou ve skále. A v roce 1836 pak Antonín Wagner, místní sochař ze sloupu v kapli, upravil průčelí do téhle té gotické podoby. Dali sem obraz Panny Marie, pak ještě byla kaple zasvěcená paní Marie Lurdské, no a upravená jako Lurdská jeskyně. A mimochodem je ten nádherně klid, ticho, takový ten opravdový tichý odpočinek.
0: Tak budeme rozjímat, moc díky. Tímhle tipem na vyhlídku skončíme náš dnešní pořad Máme Česko rádi. Budeme se těšit zase příští týden. Mějte se hezky, Mirku, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte Česko rádi.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Na Impulzu za chvilku dopravní informace, nehody na Královéhradecku, v Třebíči anebo na Znojemsku.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop, třeba na druhé.

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Prahy po silnici číslo 7 ve směru na Chomutov se před exitem 2 letiště zdržíte asi v kilometrové koloně. V opačném směru je pak kolona stejně dlouhá, tak s tím počítejte, abyste vůbec odletěli na dovolenou. Na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před exitem 3, tam pracují silničáři, vytvořila se tam asi dvoukilometrová kolona. Na trase Praha Mělník u odbočky na Líbeznice. Tam pourala dvě osobní auta. No a podobné nehody se staly také na Královéhradecku, na výjezdu z Chlumce nad Cidlinou ve směru na Nepolisy, také v Třebíči na křižovatce ulic Bráfova třída a Nádražní, no a ještě na Znojemsku na výjezdu z Mackovic ve směru na Božice. Prosím, jezděte opatrně, no a kdyby dnes hatilo něco vaši dobrou náladu na cestě a na vaší trase, tak o tom spravte ostatní motoristy tím, že nahrajete vzkaz do žlutého mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Členové Meteo týmu Rádia Impuls, vždy na svých značkách jsme za to rádi. Patrik v Trutnově naměřil 17 stupňů, v Mělníce je 21, napsali nám Martin s Tomášem. V Olomouci tam máme Kristýnku, na teploměru má 15, dívám se dál, třeba Brušperk 16,5 stupně, píše Pavel, Azuro a 16, Milada z Hanušovic, ještě Karviná třeba 14 stupňů a modrá obloha, Miladáno a třeba ještě Kladno 18, to napsala Dana. Pište i vy ostatní, jakkoliv to ukazuje dnes vám a jaké máte počasí, 605 222 007. A jinak dnes ještě jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasi. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
6: Policie na Nymbursku hledá vězně na útěku. Víkend přinese ochutnávku letních teplot. SPZ-kový bič na nezbedné řidiče funguje. 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policisté hledají potenciálně nebezpečného vězně. 21-letý Samuel Šťuk včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Odsouzený je za násilnou a drogovou trestnou činnost. Na webu o tom informuje policejní mluvčí. Hledaný je asi 170 cm vysoký, štíhlé postavy, má tmavě hnědé krátké vlasy. Na sobě měl v době útěku vězeňské oblečení, tedy černé kalhoty a šedé tričko s krátkým rukávem. Mohl se ale převléknout. Pod

0: Pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí má vytetovaný nápis Bianka. Včera popoledni se měl podhrabat pod oplocením věznice. Podle policie muž může být nebezpečný a lidé by se ho proto neměli snažit sami zadržet. Do pátrání nasadili policisté i vrtulník s termovizí. Jakékoliv informace o pohybu vězně volejte na policejní linku 158. Přichází prosluněný a teplý víkend. Zítra mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů. Rozloučit už by se měly i ranní mrazy. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oteplení bude výrazné už dnes. Meteorologové čekají dál sluníčko a teploty kolem 26 stupňů. Česko by tak mohlo zažít letošní první letní den. K těm se zařadí takový den, když teplota přesáhne aspoň 25. Zítra večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká. Měly by se vyskytnout i přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty ale z kraje týdne zůstanou i nadále vysoké. Hrozba zabavení registračních značek padá na úrodnou půdu. Většina řidičů neplatičů pokud svoje dluhy raději uhradí. Strážníci jim totiž v opačném případě můžou při silniční kontrole odebrat SPZky. Opatření podle zjištění Rádia Impuls funguje. Mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota dodává, že tato praxe je zcela běžná v zemích na západ od nás.
1: Není to žádné české specifikum, není to nic neobvyklého a skutečně je to cesta, jak v některých případech velmi jednoduše a velmi rychle přinutit ty, kteří se dopustili v předchozí době nějakých přestupků, aby také za ně zaplatili.
0: Podle Siroty to zrychluje vymahatelnost. V případě vyšších dluhů vůči státu můžou celníci od loňska zabavit i celé auto a poslat ho do dražby. Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku odstartovala sezóna. Návštěvníci kempu Keramika se mohou těšit na novinky. Tou hlavní je pojízdný bar.
2: Elektrický golfový vozík přeměnili studentky Plzeňské akademie hotelnictví a cestovního ruchu na pojízdný bar, který rozváží nápoje a občerstvení po celém kempu, tedy k chatkám i rybářům u vody, a má úspěch. Ubytování v kempu nezdraží, připraven je i tradiční hudební program. Sezona o prvním květnovém prodlouženém víkendu začíná také v šumavském areálu na Špičáku. Zatím na víkendy se rozjela lanovka, upravené jsou všechny tratě bike parku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Donald Trump znovu sahá do celní politiky. Americký prezident hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti True Social. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15% stropu u cel na většinu dovozů ze 27 do Spojených států. Jak upozorňuje agentura DPA, tento strop by se měl vztahovat také právě na automobily a automobilové součástky. Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Zároveň uvedla, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů Evropské unie v případě, že americká strana podnikne opatření, které bude podmínkám dohody odporovat.
3: Krásné, stále ještě dopoledne přeje Zdeněk Sekanina. Máte někoho, kdo je dlouhověký, jak se udržuje v kondici a je svěží v požehnaném stavu, ale věku? Pište mi.
4: Radost ze života.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Na Radio Impuls za českou muziku kapela Činasky už za malou chvilku. Čas od času vzbudí zájem úspěch českého vědce v zahraničí. Tentokrát ale vyvolala pozornost za našimi hranicemi studie, které se účastnila Pražská vysoká škola zemědělská.
1: Londýnské Timesy i další listy otiskují výsledky studie, podle které v evropských, nikoliv jen v britských parcích, se ptactvo ve městech bojí spíše žen než mužů. Muži se k ptákům můžou přiblížit na menší vzdálenost a někdy je i krmit. Studie zahrnovala celkem 37 druhů ptáků. Vědci, včetně výzkumníků z České republiky, zjistili, že osoby mužského pohlaví se dokáží přiblížit k venkovnímu ptactvu v průměru na 7,5 metru. Vrabci, kosy a síkorky si drží ženy naopak více od těla, a to o celý metr. Ornitologové napříč Evropou si teď lámou hlavu, co zmíněný rozdíl znamená. Spekulují například o tom, zda má vliv způsob chůze, vůně nebo ženské feromony. Chcete-li si experiment ověřit, vězte, že kontaktu jsou přístupnější holuby a vrabci. Naopak, lidem se z dálky vyhýbají straky. Proč asi? Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: Lidových doplňků. XXX Lutz.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Nový moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Polákovi

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, startují nebezpečnou situací, kterou nám voláte.
2: Krásné sobotní dopoledne všem řidičům tady Kuba. Dávejte si bacha, Praha směr Brno, 136. kilometr, pánům, co tam jedou s vozejkem a vezou na něm nějaký harampádí, se roztrhla plachta a bordel se rozlítal po obou dvou pruzích. Bacha, prudce se brzdí.
1: Ajajaj, moc díky za tohle varování. Pokračujeme na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov se před exitem 2 letiště zdržíte v kilometrové koloně, v opačném směru je to stejné a na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před exitem 3 pracují silničáři a tam popojíždí asi dvoukilometrová kolona. Kdybyste chtěli přispět něčím do 007, nic vám v tom nebrání, uchopte mobilní telefon, otevřete mobilní aplikaci Rádia Impuls, zmáčkněte mikrofonek a nahrávejte, my odvysíláme. Můžete také klasicky volat na 605 220 2 007. Šťastnou cestu všem!

0: Na Radio Impuls za chvilku kapela Opět a Radeček. Všechno je v pořádku. Určitě jste zaregistrovali informace o tom, že už zítra oslaví krásné a neuvěřitelné 95. narozeniny paní Jiřina Bohdalová. Celý den to tak na Impulsu bude o vzpomínkách a příbězích a v 11 hodin dopoledne je pro vás připraven velký narozeninový speciál věnovaný právě téhle velké, nebojím se říct, první dámě českého herectví. Takže zítra 3. května narozeniny Jiřiny Bohdalové tady na rádiu Impuls. No a v souvislosti s tím se vás ve víkendu Malých radostí ptáme, jestli znáte někoho, kdo je takhle neuvěřitelně fit a svěží i v tom požehnaném a krásném věku a jaký je třeba váš recept na dlouhověkost, jak se třeba udržujete v kondici. Dejte nám vědět, napište nám na 605 222 007 anebo tradičně můžete nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Někdy padá na mě stín.

0: V dnešních autoimpulzech vás posadíme do létajícího auta. Slyšíte dobře, nejde o science fiction. Skutečně už nejméně dekádu existují vozidla, která jsou oficiálně schválená jak pro letecký, tak pro silniční provoz. Je to totiž pojízdný virník. Před časem se s ním proletěl a projel i náš reportér Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy.
2: Sedám si do virníku spolu s konstruktorem Pavlem Březinou. Jdu si to vyzkoušet.
3: Jako virník se chovám jako letadlo, dodržuji letecké předpisy, letím ve vzduchu, potom přistanu, během 5 minut to přestrojím na vozidlo a potom se řídím silničními předpisy. Musím udělat si pilotní licenci, naučit se to ovládat, potom dál musím mít řidičský průkaz skupiny B.
4: Když zavřu kabinu, tak máme za chvilku horko, ale to vydržíme. Jo, teďka vlastně zapnu jízdu dopředu. Když se dá pravá noha, tak to zatáčí doprava, nalevo doleva.
2: Je to opravdu velice matoucí používat pedály k zatáčení a přidávat rychlost joystickem. Co je nevýhodou tohoto vozidla při jízdě po silnici, je rychlost. Maximálně to zvládne 40 km za hodinu, takže se nedělejme ani naději na jízdu po dálnici. Tak a teď se zkusíme proletět, ale toho už se chopí Pavel Březina, protože já nemám pilotní průkaz. Přeměna z vozidla na letoun trvá asi 3 minuty. A jsme ve vzduchu, letíme 160 a na plnou 70-litrovou nádrž můžeme letět až 6 hodin. Pilot musí komunikovat s věží samozřejmě. Přistání bylo hladké a zážitek to byl. Teď se můžeme vydat zase na silnice. Z pražských Letňan Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

světa, jsme jak zašli svatí v Orloji.

tam kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vůbec?

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce, za chvilku Miroslav Žbirka, Marika Gombitová. Předtím dopravní informace budou mimo jiné o sedmičce, D10 nebo trase Opava Šternberg.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme opět na výjezdu z Prahy na silnici číslo 7 ve směru na Chomutov. Před exitem 2 letiště budete popojíždět v kilometrové koloně. V opačném směru se připravte na zhruba stejně dlouhou kolonu. Na výjezdu z Prahy tentokrát ale po D10 ve směru na Turnov se před omezením na třetím kilometru vytvořila asi dvoukilometrová kolona. Podobnou, možná o něco málo kratší, vidíme také na silnici 6 na trase Praha Karlovy Vary, a to před omezením u Petrohradu. Na trase Opava Šternberg na příjezdu do Lipiny tam havaroval motorkář. Dále v Brně v Řečkovické ulici u křižovatky s Černohorskou se srazila dvě osobní auta a končíme na Jablonecku v Železném Brodu v Masarykově ulici u křižovatky s Koberovskou. Tam je vozovka uzavřena z důvodu požáru domu. Ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, prosím, buďte opatrní, a kdybyste zaregistrovali něco, co by mohlo, anebo dokonce mělo zajímat ostatní motoristy, tak si to nenechávejte pro sebe a namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. My už to pak rozšíříme dál do světa. Druhou možností, jak takto pomáhat, je zavolat na naši linku 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Na Radio Impuls vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Vy nám píšete do tématu, dnešního tématu, které se úzce váže k Jiřině Bohdalové, která zítra oslaví 95. narozeniny. Jestli znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i ve vyšším požehnaném věku a jaký je třeba váš recept na dlouhověkost, tak pište nám na 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. No a kromě tohoto tématu nám také píšete, jaké máte počasí. A my jsme za to rádi, když s námi vysíláte. Tak třeba Tomáš v Kněžmostě naměřil 22 stupňů Celsia. Hlavenec, ten je už v tento okamžik na 21, píše nám Jan, a třeba výběrem Hanka ze Skrchova naměřila zatím tedy asi nejvyšší teplotu z těch tří 23,7 stupně Celsia. Jo, ještě Ostrovačice, ty jsou na 19, a to píše Květa, která dodává, že je slunečno a krásně modře blankitné nebe bez mráčku. No, nakonec to by mělo být dnes celý den, protože meteorologové slibují jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. No a stejně má být i zítra, tedy v neděli 3. května, jenom ty nejvyšší denní teploty asi se trošičku ještě nepatrně zvýší.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Sucho zvýšilo riziko požáru. Hurvínek slaví stovku. Slávia se může výrazně přiblížit titulu. Je poledne, zprávy přináší Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Sucho zvedlo riziko požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Jeho upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí ode dneška do pondělí, kdy čekají meteorologové první přeháňky v Čechách. V úterý a středu se pak má déšť vyskytnout už na většině území. Při zásahu v Osoblaze na Bruntálsku se zranil jeden hasič. Požár rodinného domu večer způsobil škodu kolem 3 milionů korun. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Oheň se podle hasičů šířil skrytými cestami, zejména v podlahách a stropních dutinách. Proto bylo nutné důkladné odkrytí konstrukcí a následné dohašování skrytých ohnisek. Zasahujícím hasičům se oheň podařilo uhasit po

0: 4 hodinách. Hurvínek slaví sté narozeniny. Ikona mezi českými loutkami baví celé generace po boku svého o 6 let staršího taťuldy Josefa Spejbla. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926. Ke gratulantům se na rádiu Impuls přidává jeho kamarádka Mánička v podání herečky Jany Mudrákové.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače rádia Impuls. Dneska je velice důležitý den. Náš Hurvínek slaví sté narozeniny. Takže Hurvajs, já ti přeju všechno nejlepší, plný sál diváků a hlavně, ať pořád děláš všechny tady ty rošťárny.
0: Mánička se vedle Hurvínka objevila ve 30. letech, když mu byly 4 roky. Společně s ní se představil i Hurvínkův pes Žerik. Český premiér Andrej Babiš bude zítra jednat s Volodymyrem Zelenským. S ukrajinským prezidentem se krátce setká osobně v Arménii. Premiér to řekl serveru iDNES.cz. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela současné české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili také třeba o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu bránící se ruské invazi. Začíná nadstavba první fotbalové ligy. Ve skupině o titul si to dnes rozdá Liberec s pražskou Slavií. Pražané mohou pod Ještědem výrazně posílit naději na obhajobu titulu.
2: A nebo také v případě, že by vyhráli domácí, dát ještě zřejmě poslední šanci na prvenství Spartě. V Liberci se hraje na závěr dnešního programu od 18 hodin. Všechny další zápasy začínají v 15:00. Pořádný punc bitev o záchranu mají duely ostravského Baníku s Mladou Boleslaví a Zlína s Duklou Praha. Bohaté meníčko 1. májové soboty doplní zápasy středové skupiny, kde změří síly Karviná s Pardubicemi a Bohemians 1905 se Sigmou Olomouc. Jan Čadá, Rádio Impuls.
3: Krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Dlouhověkost, téma víkendu malých radostí, takže se ptáme na váš recept. A znáte někoho, komu už je hodně?
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: My také hledáme drahokamy na Rádiu Impuls, protože se vás ptáme, jestli znáte někoho, kdo je i v požehnaném věku velmi vitální a svěží, no a vy nám píšete, píše třeba Kristýnka, mám tatínka 82 let, jezdí autem, seče trávu na zahradě, hlídá vnoučata, také ještě pracuje, opravdu se drží a je relativně zdravý, v červenci má narozeniny a navíc ještě na zahradě i grillujeme. Už se těším na setkání, krásné moc díky, Kristýnko. Píše nám také Laďa z Velké Bystřice, je mi 63, od 15 jsem aktivně hrál volejbal, který hrají ještě dnes s příjemnou partičkou. Každý den chodím do fitka na 1,5 hodiny. To mě naplňuje a společně s manželkou zdravě jíme, ale i to pivko si občas dáme. Jinak koloběžky, kolo, badminton provozujeme společně. Nádherné, díky moc. Píše třeba také někdo, že jeho mamka Helenka je i v 75 letech v dobré kondici, díky tomu, že stále pracuje v Jánských lázních u dětí. No a Jirka k tématu dlouhověkosti, není sice z rodiny, ale v práci máme kolegu, kterému je přes 80 let. Nikdy jsem ho neviděl s ničím jiným než s cigaretou a kafem a v takovém věku je stále agilní a vede jedno oddělení ve firmě. Krásná práce, napište nám i vy ostatní, jestli znáte někoho dlouhověkého, kdo je neuvěřitelně fit a svěží, stejně jako třeba Jiřina Bogdalová, která mimochodem zítra slaví 95. narozeniny. Takže pište na 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zahajujeme na výjezdu z Prahy na silnici 7 ve směru na Chomutov. Před exitem 2 letiště se zdržíte v kilometrové koloně, stejně tak jako v opačném směru. Na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před exitem 3 pracují silničáři, tam popojíždí asi kilometrová kolona. No a zhruba stejně dlouhou kolonu vidíme také na silnici číslo 6 na trase Praha Karlovy Vary před omezením u Petrohradu. Vy, naši agenti, posluchači Rádia Impuls, nám také nahráváte vzkazy, co se týče dopravy, tak Zlínsko a kolony.
4: Varuju všechny řidiče, kteří jedou ze Zlína směru Vlkov, nejezděte přes Štípu. U zoologické zahrady Zlín je totální zácpa.
3: Moc děkujeme a takto můžete pomoci v příští 007 i vy. Stačí nahrát vzkaz anebo zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Impuls. Budeme zítra slavit narozeniny Jiřiny Bohdalové. 95 let, je to neuvěřitelné a ptáme se vás, jestli máte někoho ve svém okolí, kdo je i navzdory tomu požehnanému věku v takto perfektní formě, svěží a fit. Píše třeba Hanka, dosluhující ombudsman Stanislav Křeček bude mít za pár dní úctyhodných 88 roků. I v tomto věku nepotřebuje hůlku. Fascinuje mě jeho pružný krok i v tomto věku a jak pohodově vyjde schody. Takže přeju dál hodně zdraví v blížícím se důchodu jedna ze zaměstnankyň ombudsmana paní Hanka. Moc díky. Moje babička bude slavit 5. května 99 let. Jak to babička dělá, nemám tušení, napsal Petr. Děkujeme. Manželově mamince bude letos 93. Mě ale maminka umřela ve 82 letech, napsala Nikola. No a třeba ještě naše babička se i ve svých 90 letech stará o kozičku a slepičky a když nemůže ona, dělám to já, píše Markéta. Moc díky, tak pište nám i tyto dlouhověké příspěvky na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte hlasovky do žluté mobilní apky se 4 Ačky.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
2: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talkshow i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na rádiu Impuls se tu a tam stane, že něco ve vysílání nestihnete nebo chcete něco dovysvětlit, vědět více, a přesně pro tyhle případy je tady náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Tak je tu, přátelé, zase sobota, konečně, že? A ještě po volném pátku, tak to je jedna báseň. Jednu formalitu, ale přece jenom musíme vyřešit. A tou jsou odpovědi na vaše otázky. Sabina mi napsala na studiový WhatsApp prosbu o pomoc. Prý se omylem do hry Halo tady Impulzovi zaregistrovala pod špatnou e-mailovou adresou a teď neví, co má dělat. Milá Sabino, to se nic neděje. Když už se něco takového zadaří, stačí nám jen napsat na mail impuls@impuls.cz a my už se o to postaráme. Píše také Karel, že prý nestihl ve vysílání, jak dopadla naše ranní moderátorka s tím pískáním. No Karle, takto bez kontextu je ten dotaz lehce zavádějící, ale naštěstí vím, o čem mluvíte. Ano, naší Klárce se porouchalo auto, začalo hlasitě pískat a dopadlo to nějak takto.
3: Pán mi volal hnedka potom, co jsem ho dovezla asi půl hodinky, a říkal, že má zadřený řetěz, že to udělalo a pak něco blá, blá, blá, blá, blá, a pak říkal něco 15 000. Tak jsem říkala...
2: A ozvala se i Bára, jestli bychom jí nemohli zahrát nějaké olympiky, když má dneska Petr Janda narozeniny. Milá Barunko, určitě je na Impulzu uslyšíte, jen to nebude hned. Petrovi Jandovi tímto samozřejmě přejeme všechno nejlepší k 84. narozeninám a vám přeji krásnou sobotu. Těším se na vás opět zítra, váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Radio Impuls, za chvilku Ústí nad Labem nebo Mladoboleslavsko v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co ti tady přináší největší radost?
4: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Samozřejmě moje krimi impulzy. Slyšíte je každou sobotu.
1: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Ústí nad Labem v ulici Na Návsi u křižovatky se Stříbrnickou bourala dvě osobní auta. Hlásíte nám také dopravní nehodu na Rychnovsku?
5: Mezi Dobruškou a Skalkou havárie auto v příkopu. Dejte si pozor.
0: Moc děkujeme. Na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov se před exitem 2 letiště zdržíte v kilometrové koloně. V opačném směru je stejně dlouhá kolona. Na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před omezením na 3. kilometru se vytvořila asi také kilometrová kolona. Dále na Mladoboleslavsku v Benátkách nad Jizerou v Pražské ulici u křižovatky s Ořechovou. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem. No a více jak kilometrovou kolonu máme hlášenu na silnici číslo 6 na trase Praha Karlovy Vary před omezením u Petrohradu. Jezděte opatrně, nejlépe podle předpisů a ještě lépe pak s úsměvem, a kdyby vám dnes něco chtělo zkazit náladu, tak se o to podělte s ostatními motoristy, namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám volejte na 605 222 007.

0: S vámi je Radio Impuls, hezký den přeje Zdeněk Sekanina, přidává se také Miky a Joli s Tomem z Bruntálu, kteří hlásí krásné slunečné počasí a 20 stupňů v Chomutově, 21, to napsala Janča a třeba Milada hlásí, že mají 19 stupňů, ale nevím kde. No tak nám pište i vy ostatní, jinak zítra bude jasno až polojasno v Čechách, během odpoledne a večera od západu částečné přibývání oblačnosti a teploty ještě o něco málo povyskočí na 23 až 28 stupňů Celsia.
1: V neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
2: Já jsem tady. Dobrý den.
1: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádiu Impuls.
3: Policie našla dvě hledané děti z diagnostického ústavu. Díky hrozbě zabavení SPZ-ky sekají řidiči latinu. Čeští hokejisté vyzvou Švédsko. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie vypátrala 2 ze 4 hledaných dětí. Skupinka utekla ve čtvrtek z dětského diagnostického ústavu v Praze 4. Nalezená 14-letá dívka a 13-letý chlapec jsou v pořádku. Po zbývající dívce a chlapci policisté pátrají dál. S největší pravděpodobností se už každý z nich pohybuje sám. Policisté stále hledají 14-letou Miroslavu Magdalénu Čányovou, která je přibližně 164 cm vysoká, štíhlé postavy a má hnědé dlouhé vlasy. Na sobě by měla mít bílý svetřík s krátkým rukávem, strečové kraťasy šedé barvy a bílé tenisky. Druhým hledaným je podle policejní mluvčí 13-letý Kevin Dunka. Je střední postavy, vysoký až 160 cm a má krátké černé vlasy. Oblečenou by měl mít černou teplákovou soupravu Nike se zlatými proužky. Jakékoliv informace o těchto dětech dejte vědět na policejní linku 158. Hrozba zabavení registračních značek funguje. Neplatičům pokut za dopravní prohřešky je můžou zabavit strážníci. O rovnou celé auto pak můžete kvůli dluhům přijít s rukou celníků.
4: Městští policisté můžou dlužníkům sejmout SPZ-ky od roku 2022. V Česku se k tomu ale podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty přistupuje velmi pomalu.
5: Což není zcela na místě. Ti, kdo dluží státu právě na pokutách, tak ti by měli za ty své přestupky platit.
4: Hrozba ztráty poznávací značky na autě přitom lidi k placení velmi motivuje a ukazuje se jako efektivní. Třeba v Bohumíně,

0: Této praxi přistoupili hned na začátku. Impulzu to řekl šéf tamních strážníků Roman Honiš.
1: Pokud strážník třeba v rámci řešení dopravního přestupku zjistí u řidiče nebo provozovatele vozidla nedoplatek za dopravní přestupky, tak zákona vyplývá, že je povinen vyzvat osobu k úhradě toho nedoplatku.
0: Když řidič poplatek nezaplatí, policajt mu může odebrat registrační značky do té doby, než poplatek uhradí, anebo se podle Honiše domluví na splátkách. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Hekři prahnou po přihlašovacích údajích. V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku mezi počítačovými hrozbami jednoznačně převládaly právě takové kybernetické podvody, které se je snažili získat. Aby útočníci tohoto cíle dosáhli, zneužívali nadále celou řadu známých služeb a společností, například DPD, Facebook nebo O2. Vyplývá to z analýzy od společnosti ESET. Podvodná komunikace zacílená na krádež přihlašovacích údajů se objevovala ve 2/3 všech phishingových útoků v Česku. Stejně jako v předchozím období, i tentokrát byl hlavním zdrojem e-mail. Obec Konec Chlumí na Jičínsku se nemohla dočkat stavby dálnice. V týdnu začalo ředitelství silnic a dálnic s budováním dalšího úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi. Konec Chlumí bude mít staveniště doslova za humny. Místostarosta Tomáš Zachoval ale Rádiu Impuls řekl, že budoucí dálnice bude pro malou obec přínosem.
3: Obecně určitě ano. Pro Konec Chlumí to bude znamenat velkou úlevu, protože ta doprava po současné silnici 35 je opravdu neúnosná. Vozidla jezdí rychle přes obec, je tam spousta kamionů, takže je to nebezpečný.
2: Rozhovor s místostarostou obce Konec Chlumí Tomášem Zachovalem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Zachoval je naším sobotním mužem na radnici. Českou hokejovou reprezentaci dnes prověří Švédové. Na českých hrách se tak v rámci Eurohockey Tour v Českých Budějovicích utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Švédský tým zatím v seriálu v této sezóně dominuje. Ze 7 duelů ztratil jediný bod. Češi v přípravě na světový šampionát sice všech 5 zápasů vyhráli, po čtvrtku ale mají na marotce 2 hráče. Duel Česko-Švédsko startuje už ve 4 hodiny odpoledne.
4: Krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Víte, kdo ještě o 5 let starší než Jiřina Bohdalová? Hurvínek. Tak se na ty jeho krásné kulatiny podíváme za 10 minut.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls budeme už zítra blahopřát Jiřině Bohdalové k 95. narozeninám, ale teď tady máme jednoho jubilanta, který je ještě o 5 let starší a je to Hurvínek, slaví z té narozeniny. Legendární loutkový chlapec, přitom většinu života chodí do 4. třídy a svými školními povinnostmi pořád tak trošku vytáčí svého taťuldu z pejbla.
1: Něco pořádného skloňuj, kočku například.
2: Kočku domácí nebo kočku divokou, tatí?
1: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
2: První pádlo, co? Prostě kočka.
1: Jaké prostě? Kočka. První pádlo, co? Kočka.
3: Třeba v tomto ikonickém příběhu o skloňování kočky Hurvínkův život začal přesně před 100 lety 2. května 1926 v Plzni. Jeho otec Josef Spejbl je přitom jen o 6 let starší. Do takové společnosti loutek pak ve 30. letech přibyla Mánička s psem Žerikem a nejmladší je paradoxně bábinka, paní Kateřina.
4: Zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
5: A ještě můžeš zdravit jinak, že ano, Hurvínku?
2: Ještě dobrou půlnoc!
3: Hlas Hurvínkovi vdechla už spousta herců. Přežil třeba svého zroditele Josefa Skupu nebo dalšího interpreta Miloše Kiršnera. Život s Hurvínkem spěl taky herec Martin Klásek, který Rádiu Impuls zavzpomínal na to, jak s ním procestoval téměř celý svět.
6: Mimo Evropu, kdy byl nějaký exotický jazyk, to vždycky bylo velmi napínavé, jak to ti diváci přijmou. Nevzpomínám si na jedinou negativní reakci.
3: Všechno nejlepší k dnešnímu století přeje Hurvínkovi Michael Ransdorf, Rádio Impuls.

0: doplňků. XXX Lutz.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: Na Radio Impuls za chvilku Lucie Bílá dobrý kafe, protože na Impulsu žijeme českou muzikou, no a také blahopřejeme Jiřině Bohdalové k zítřejším narozeninám. V souvislosti s jejími krásnými 95. se vás ptáme, jestli máte někoho ve svém okolí, komu je opravdu hodně a stále se udržuje v dobré kondici. Napsala Leona, že by zmínila, že má tatínka, který v únoru oslavil krásných 89 let. Prý se v mládí věnoval lehké atletice, je stále vitální, stará se o slepičky a pomáhá i se sekáním zahrady. Každý den dopoledne si dá jedno pivečko a odpoledne kafíčko s něčím dobrým, protože je, jak sám říká, přece nebude pít suchý kafe. Moc díky za tenhle příspěvek. Kromě toho, že nám píšete na WhatsApp 605 222 007, také nahráváte vzkazy do žluté aplikace.
1: Mojí paní učitelce Stáně na angličtinu bude zítra 95 let. Stále vyučuje angličtinu, má svůj ladies club, chodí do fitness centra a v doprovodu svého manžela cestuje po celé Evropě. Je to prostě neuvěřitelné. Přeju jí všechno, všechno nejlepší. Hlavně spoustu energie a hodně zdraví.
0: No tak jestli jsem to dobře poslouchal, tak paní učitelka Stáňa se narodila ve stejný den, ve stejném roce jako Jiřina Bohdalová a odtud je asi ten recept na dlouhověkost a stálou vitalitu. Tak nám pište i vy na 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dál se odkládá s Jiřím Kornem už za chvilku v Impulzovic krabičce, co se určitě neodloží, je výlet do vašich regionů. A to v tomto pořadu.
1: Muž na radnici.
0: V týdnu totiž začala stavba dalšího úseku dálnice D35. Trasa mezi Hořicemi a Úhlibicemi těsně míjí například obec se zajímavým jménem Konec Chlumí. No a teď máme ve vysílání na Radio Impuls místo starostu Konec Chlumí, pana Tomáše Zachovala. Hezký den přeju.
2: Dobrý den.
0: Je start stavby pro obec dobrou zprávou?
2: Tak obecně určitě ano. Pro Konec Chlumí to bude znamenat velkou úlevu, protože ta doprava po současné silnici 35 je opravdu neúnosná, je to nebezpečný, podél silnice nám tam vlastně praskají domy, takže až ta dálnice bude vybudovaná, tak určitě úleva pro obec bude.
0: Vy jste ale velmi blízko staveništi.
2: Během stavby samozřejmě to přinese komplikace, zvýšený provoz, nicméně jako s náma spolupracují, navštívili nás stavbyvedoucí, nabídli nám případně ornici, ale největší omezení tam asi máme. Konkrétně u nás se bude budovat most a nebude tam žádný bypass, takže to má trvat rok a půl, tak to budou komplikace, protože objízdná trasa, já nevím, 8 kilometrů.
0: Já jsem se na vašich stránkách všiml velmi zajímavé poetické věty na pomezí kopců a roviny v srdci klidu. Tak bude tohle platit i během stavby, myslíte?
2: Tak trošku se toho bojíme. Ano. Když jsme tam měli zástupce stavby, říkal samozřejmě, že budou muset občas po ty komunikaci u nás jezdit, nicméně budou se snažit v maximální míře využít to těleso samotné dálnice. My víme, co asi od toho očekávat, protože všichni jsme viděli, jak probíhala výstavba, nebo vlastně ještě probíhá toho úseku na Hradec, takže lze to očekávat i u nás samozřejmě.
0: Tak to byl pohled do blízké budoucnosti. My se podíváme z trochu jiného historického soudku. Konec Chlumí má totiž jednoho slavného rodáka, a to jednoho ze 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Tohle asi nemůže říct úplně každá obec.
2: Je to Vilém Koneckumský a máme tady mohylu Viléma Koneckumského, která je na kopci pod kostelem, pod lesem. Shodou okolností letos 13. června budeme mít 800 let obce a Vilém Koneckumský samozřejmě, vzpomínka na něj bude součástí Tichoslav.
0: Ústřední postava. Tak hostem vysílání teď byla jiná osobnost, a to místostarosta Konec Chlumí na Jičínsku. Tomáš Zachoval, moc díky a mějte se tam krásně, naslyšenou.
2: Taky děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Žal se odložil v Impulzovic krabičce, co určitě neodložíme, jsou dopravní informace, dočkáte se jich za necelou minutku a už teď nastíním, že budou o D11 Karviné a nebo také o výjezdech z Prahy.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls, to je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít podlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D11 ve směru od Prahy na Jaroměř na 14. kilometru. Narazilo osobní auto do svodidel. Dále ve směru od Jaroměře na Prahu na 96. kilometru stojí Ukrajince porouchané vozidlo. V Praze v Legerově ulici bourala dvě osobní auta. Porouchané auto pak stojí na D1 na 14. kilometru ve směru od Prahy na Brno. V Karviné ve Studentské ulici tam se srazila dvě osobní auta. Na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov se před exitem 2 letiště zdržíte asi v kilometrové koloně. V opačném směru je kolona zhruba stejně dlouhá a na vině jsou stavební práce. Na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před exitem 3 pracují silničáři, doprava tam zpomaluje. No a končíme kilometrovou kolonou, kterou vidíme na silnici číslo 6 na trase Praha Karlovy Vary před omezením u Petrohradu. Stále jsme ještě v České republice, takže kdybyste chtěli doplnit cokoliv, co se týče dopravy, můžete nahlásit do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolat na 605 222 007. Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí, ale vítá Lenku Haluzovou. Ahoj.
3: Ahoj. Já myslela, že ty v životě neskončíš, člověče.
0: Víte, je to no. Bylo to dlouhé, to protože nereprízují Arabelu a náš doprava konečně pracuje, takže jsme tady měli trošičku takový schon, no ale protože určitě si přišla, aby si pobavila národ, tak povídej nějaký fóreček.
3: Mám tady takový fóreček. Tak, dobře. Miláčku, mám pro tebe novinku. Budeme tři. Lásko, to je ale krásná zpráva. Viď, naši se rozešli, takže maminka od teď bude bydlet u nás.

0: Posloucháte Impuls, bude 14 hodin, s vámi Lenka Haluzová. Dívám se na náš WhatsApp 605 222 007. Jitka píše, ve Šternberku máme jasno a 25 stupňů. Další zpráva přišla od Míry, ve Vojetíně 22 stupňů a žízeň stoupá úměrně s teplotou. Díky moc za vaše zprávy, napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007. Zítra podle meteorologů jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu přibývat nějaká ta oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů a pozor, v Polabí až 29.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Kvůli suchu roste riziko požárů. Na Břeclavsku hoří skládka. Hokejoví junioři se utkají na mistrovství světa o bronz. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko sužuje sucho. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav na síti X. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Sucho navíc zvedá riziko požárů. Hrozí hlavně v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Upozornění meteorologů na zvýšené riziko požárů zatím platí ode dneška do pondělí, kdy čekají meteorologové první přehánky v Čechách. V úterý a středu se pak má déšť vyskytnout na většině území a riziko požárů začne klesat. Hasiči z Jihomoravského kraje zasahují u požáru skládky. Ta hoří u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlášený je první stupeň požárního poplachu. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Na místě je 5 hasičských jednotek, z toho 3 jednotky dobrovolné a 2 profesionální. Podle fotoreportéra ČTK byl stoupající černý dým vidět až z Břeclavy, která je asi 20 kilometrů daleko. V zahrádkářské kolonii na Strakonicku dnes nouzově přistál kluzák. Letoun je poškozený a tak místo na letišti skončil v Křovinách. Dvoučlenná posádka vyvázla pouze s lehčím poraněním. Okolnosti prověřují kriminalisté. Plzeň mění vozový park. Město v příštích 2 letech koupí 34 bateriových trolejbusů. Nové vozy nahradí naftové autobusy na 3 linkách. Plzeňská radnice si mimo jiné od bateriových trolejbusů slibuje snížení emisí a hluku v ulicích. Náměstek primátora Aleš Tolar říká, že polovinu nákladů pokryje dotace přes 300 milionů z modernizačního fondu.
4: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla.
3: Prvních 14 nových

0: Trolejbusů by po Plzni mělo začít jezdit koncem příštího roku. S dodáním zbývajících 20 kusů počítá město v létě 2028. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval s Robertem Ficem. Slovenského premiéra pozval do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie. Prý je připravený předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fico následně v tiskovém prohlášení uvedl, že i když mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a také vzájemné přátelské vztahy. Fico zároveň napsal, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu. Hokejoví junioři zabojují o bronzové medaile. Reprezentace do 18 let ve včerejším semifinále mistrovství světa padla se Švédskem 3-4 po prodloužení. Dnes národní tým v souboji o třetí místo v Trenčíně vyzve Lotyšsko. Brankář Martin Psohlavec říká, že se musí ze včerejší porážky co nejrychleji oklepat. Tuší, co bude rozhodovat v dnešním zápase.
1: Nasazení, týmovost a využití gólovek. A naopak si myslím, chycení těch gólovek. Bude to o jednom, dvou gólech, si myslím, že to hodně vyrovnaný zápas.
0: Utkání našich hokejových juniorů o třetí místo proti Lotyšsku začíná už za hodinu. Průběh zápasu a jeho výsledek se u nás dozvíte dřív než ostatní. Italské Livorno vyráží do boje s nepořádnými pejskaři. Lidé budou nově po svých mazlíčcích na ulici nejen uklízet veškeré exkrementy, ale také třeba omývat vodou pomočená místa jako kola aut. Za porušení nových pravidel bude podle deníku The Guardian hrozit pokuta v přepočtu až 12 000 korun.
2: No tak to by se mi moc líbilo i u nás. Doufám, že se to v Itálii osvědčí a přijde to do Prahy. Tolik zprávy, za chvíli probereme dlouhověkost, ale nejdřív samozřejmě muzika. Mám pro vás Mandraže a Šrouby a Matice, tak ať se vám hezky poslouchá.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Pravda. To byly Jelenina Impulzu, za chvíli další česká muzika, Aleš Brichta a Slečna závist. No, závidět se dá ledacost, třeba i taková dlouhověkost, to, že je někdo fit, i když už je mu třeba hodně přes 70 nebo 80 let. Zítra slaví 95. narozeniny Jiřina Bohdalová a my se vás tedy v našem víkendovém tématu ptáme, jestli znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku. Můžete mu namluvit vzkaz nebo třeba rovnou gratulaci do naší mobilní aplikace nebo mi napsat na WhatsApp. Napsala mi Sylvie, můj tatínek ordinoval do 91 let, v dubnu oslavil 92, chodí bez opory a stále mu to skvěle myslí. Pak mi přišla jedna gratulace, chceme popřát Jiřímu, co má dneska 90. narozeniny. Zdravíčko, štěstíčko, hodně lásky s Maruškou. Moc si užij narozeniny, přijí mamka, taťka, Nelča a Libor. Tak co vy máte ve svém okolí taky někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží a má nějaký recept na dlouhověkost, který by se s námi mohl podělit? Číslo sem k nám 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz či gratulaci přes naši mobilní aplikaci.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
1: Ve vaší televizi hraje i rádio.

0: zapněte automatické ladění a poslouchejte zlatou českou klasiku i novou českou muziku.
1: Samý pliš, měká křesla v loži, vítají nás a kino Gloria.
0: Pusťte si Rádio Impuls v televizi, anebo náš druhý program Rádio Český Impuls.

0: Sobotní odpoledne s Impulzem, za chvíli Marek Ztracený zaspívá svoji modlitbu za pátek. Jsou lidé, kteří nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Jsou to takový hrdinové všedního dne. Myslím tím hasiče, ošetřovatele, záchranáře, ale taky třeba učitele, pekaře nebo řidiče autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Začínáme už tohle pondělí ráno u Impulzových.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika pro radost, Karel Gott a kávu si osladím v Impulzově z krabičce za chvíli. No je čas na odpolední kávečku, proč by ne? Ale teď už je tady Václav Komárek. Náš reportér shrne kuriozní policejní případy tohoto týdne.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. V Lovosicích někdo ukradl čarodějnici. Šlo o dekoraci zavěšenou na stromě před domem s pečovatelskou službou. Tato čarodějnice ale nebyla jen tak ledajaká. Seniorům totiž zpříjemňovala prostředí a dodávala místu téměř pohádkovou atmosféru. Zloděje naštěstí zachytila bezpečnostní kamera a policisté si pro čarodějnici došli. Hříšník může v krajním případě skončit i ve vězení. Policisté dopadli fantoma čerpacích stanic. 38letý cizinec v posledních týdnech nejméně 10krát natankoval a ujel bez placení. Pokaždé si měnil nebo upravoval SPZky, aby ho bylo složitější odhalit. Policista David Chaloupka říká, že ho dopadla hlídka ze Židlochovic.
3: Při kontrole měl v autě 60litrový sud naplněný po okraji naftou. Navíc mu vyšel i pozitivní test na drogy.
2: S policistou Davidem Chaloupkou ještě zůstaneme ve spojení. Tentokrát nás vezme do Kyjova za cyklistou, který spadl z kola a nehýbal se. Po chvíli se ukázalo, že na vině nebylo zranění.
3: Policistům totiž cyklista nadýchal neuvěřitelnou hodnotu 5,15 promile alkoholu. S touto hodnotou by většina lidí měla problém udržet se vůbec na nohou, natož usednout za řidítka elektrokola.
2: A nakonec se podíváme na Královéhradecko za ženou, která se zamilovala do amerického vojáka, se kterým si psala na internetu. Samozřejmě ho nikdy neviděla. A jak už asi tušíte, o žádného amerického vojáka nešlo. Podvodník z ní vylákal přes 2 miliony korun. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Prahy po silnici 7 ve směru na Chomutov se před exitem 2 letiště zdržíte v kilometrové koloně. V opačném směru je stejně dlouhá, na vině jsou stavební práce. Na výjezdu z Prahy po D10 ve směru na Turnov před exitem 3 pracují také silničáři a doprava tam zpomaluje. Pomalý provoz je i na silnici 6 na trase Praha Karlovy Vary před omezením u Petrohradu. Na Karlovarsku na kruhovém objezdu u Hroznitína havaroval motorkář, nehoda je se zraněním. Přesouváme se na Uhersko Hradišťsko, v Kunovicích na třídě Vítězství u křižovatky s obchodní bourala dvě osobní auta a na Děčínsku u Rynartic je vozovka uzavřená z důvodu požáru lesa. Buďte na sebe opatrní, ozvěte se ze svojí trasy kdykoliv, nahrávejte vzkazy přes naši mobilní aplikaci nebo volejte 605 222 00.

0: Hanka Haluzová, přeju krásnou sobotu. Píše nám Ilona. Máme v Beskydech od rána azuro. Teď začalo trošičku pofoukávat, ale teploměr se asi zbláznil, protože mi ukazuje 21 stupňů. Díky za zprávu, přišla i z Milovic. Od Vládi kuchyňky máme 25 stupňů a jasno, začínáme grilovat a pivečko teče. Díky, napište i vy na 605 222 007, jak je u vás. Zítra bude zase krásně, jasno nebo skoro jasno, až na večer se v Čechách zatáhne a naměříme 23 až 27 stupňů.
1: Víkend Rádiem Impuls. Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: V českém Švýcarsku hoří les, Landovský bude vládním zmocněncem pro NATO. Naše hokejová osmnáctka jde do boje o bronz. Zprávy ve tři dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Realita potvrzuje výstrahu. V Národním parku České Švýcarsko právě teď hoří les. Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce je Třichovice. Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku, v hašení v navigaci pomáhá dron. A hoří taky na Jižní Moravě, tady je v plamenech skládka u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Požár už je lokalizovaný, dým ale bylo vidět i z 20 kilometrů vzdálené Břeclavy. Dodám, že kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu platí výstraha před požáry. Ty hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Výstraha platí do půlnoci z neděle na pondělí. Kvůli zvýšenému riziku nemáme rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Andrej Babiš stojí za svými ministry. Premiér změny ve vládě zatím nechystá. Podržel i šéfku rezortu pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Ministryně čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku. Celkově podle Babiše koalice funguje lépe než jeho minulá vláda se sociální demokracií. Motoristy ale v rozhovoru v televizi Nova skritizoval za komunikaci. Podle premiéra si stále neuvědomují, že už jsou ve funkcích. Od zástupců motoristů v čele s Filipem Turkem by si Babiš představoval jiný styl komunikace.
3: A já jsem reagoval relativně agresivně, protože se snažím vysvětlovat, že je to nesmysl a snad to pochopí, že je to ke škodě ty vlády, a já jsem vyslal jasný signál a doufáme, že je natolik inteligentní, že to pochopí.
2: Babiše rozčílil výrok Filipa Turka, který označil státní úředníky za parazity. Motoristický politik se později za svá slova omluvil s tím, že nemyslel úředníky obecně, ale narážel spíš na aktivisty. Česko našlo vládního zmocněnce pro plnění závazku vůči NATO. Stane se jim bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Oznámil to premiér Babiš. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Na spolupráci s bývalým velvyslancem se předseda vlády domluvil včera. Na velkou opravu mostu narazí řidiči na cestě z Krnova přes Třemešnou ke státní hranici s Polskem. Aktuálně tady vyfrézovali polovinu silnice, takže obousměrná doprava vede k Ivadlově a je řízená semafory. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, práce potrvají do srpna.
4: Plný provoz na mostě by se měl obnovit ve druhé polovině srpna. Jeho oprava zahrnuje nejen obnovu vrchní části, ale i spodní stavby. Náročnou rekonstrukci proto rozdělili stavbaři do několika fází. Musí odkopat staré vrstvy vozovky. Nosnou konstrukci mostu zaměří geodet, aby spolu s projektantem do detailu upřesnili další postup. Součástí rekonstrukce mostu je také zhotovení gabionových zdí, pokládka hydroizolace a doplnění svodidel a značení. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.
2: Robert Fico je najednou ochotný jet do Kyjeva. Slovenského premiéra tam zve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fico ho na oplátku pozval do Bratislavy. Oba o tom píšou na sociálních sítích s tím, že si dneska dopoledne telefonovali. Fico uvedl, že se domluvili na tom, že se v hlavních městech setkají. Telefonát mezi Ficem a Zelenským se uskutečnil jen pár dní předtím, než Fico odcestuje do Moskvy. Tam se bude účastnit oslav Dne vítězství ve velké vlastenecké válce. Není ale jasné, jak se tam dostane. Celé Pobaltí a Polsko mu totiž nepovolí přeletět vládním speciálem přes jejich vzdušný prostor. Česko to naopak Ficovi povolilo. A naši hokejoví junioři se každou chvíli začnou prát o bronzové medaile. Reprezentace do

0: 18 let v souboji o třetí místo na mistrovství světa v Trenčíně má od 3 hodin bojovat s Lotyšskem. Zatím zápas ještě nezačal. Za hodinu budeme sledovat i druhý hokej. Česká reprezentace vyzve od 16 hodin na domácím turnaji Eurohockey Tour v Českých Budějovicích v sérii dosud neporažené Švédy. A vrací se Lenka Haluzová.
1: No máme toho hodně, toho sportu, veď pak nám začne nějaký fotbal ještě.
0: To je prostě sobota,
1: že
0: tomu se nevyhneš.
1: Je toho spousta. A do toho narozeniny. Zítra Jiřina Bohdalová 95, ale dneska pozor, hudebník producent Ondřej Soukup, ten má 75. My si o tom budeme povídat za nějakých 10 minut, teď ale trošku muziky na odlehčenou, kapela Tým a Držím ti město na úvod hodiny. Hezký poslech.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Wet.
1: Rádio Impuls, další muziku chystáme, moje oblíbení Eagles a Hotel California a potom taky třeba Sebastian a jeho náhradní díly. No a teď jedna oslava, 75. totiž dneska slaví hudebník a producent Ondřej Soukup. Je známý jako jeden z tvůrců kariéry zpěvačky Lucie Bílé a rockoví fanoušci si zase vzpomenou na jeho baskytaru v legendární skupině Pražský výběr.
2: Ondřej Soukup už za studií působil v mnoha kapelách jako baskytarista. Počátkem 80. let minulého století přešel do doprovodné kapely Karla Gotta a současně skládal a aranžoval hudbu. Jakožto dvorní skladatel Lucie Bílé jí složil hudbu k několika albům. Mezi jeden z hitů patří píseň Láska je láska. Láska je láska. Soukup zkomponoval hudbu k více než 20 celovečerním filmům, mezi nimi i k oscarovému filmu Kolja. Za filmovou hudbu také získal dva české lvy, a to k filmům Nejasná zpráva o konci světa a Tmavomodrý svět. Popularitu u televizních diváků si Soukup získal jako porotce první a druhé řady soutěže Česko hledá superstar. Kromě popových písní a scénické hudby píše také muzikály. Martina Kroa, Rádio Impuls.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
10: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
11: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
7: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku ve 12.40 na Impulzu.
1: Rychle na silnice, přišla nám od vás zpráva o bouračce na Příbramsku.
11: Když jdete z Milínu na Příbram, tak před Lešeticema je tam auto na střeše a jezdí se to jedním pruhem, jsou tam hasiči, záchranka.

0: za chvíli Eva Farná a její Ticho, ale zítra slaví narozeniny Jiřina Buhrelová a to vám teda žádné velké ticho neslibuju. To bude velká oslava, bujará oslava po 11. dopolední velký speciál. Máte se na co těšit. K nám se k tomu pojí i víkendové téma. My se vás ptáme, jestli znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku. Jestli znáte třeba nějaký recept na dlouhověkost a klidně se můžete poslat nějakou gratulaci. Ahoj Lenko, krásné odpoledne, Střebechovic pod Orebem, zdravíme a všem bezvalidem železné zdraví a šťastný život přejeme. Orebité. Díky za zprávu. Marie píše, obdivuju pana doktora Pirka, jeho vitalitu. Můj tchán, ten má 89 let, je sice po mnoha nemocích, ale stále fit fyzicky i psychicky. Klobouček před ním. Tak zdravíme tchána paní Marie. Já moc děkuju za vaše zprávy. Napište i vy na 605 222 007, jestli máte ve svém okolí někoho, kdo je velice fit v nějakém požehnaném věku a jestli máte nějaký recept na dlouhověkost, no a jestli ten někdo zrovna slaví nebo v budoucnu blízkém bude slavit, tak klidně pošlete i nějakou tu gratulaci. 605 222 007 nebo mobilní aplikace.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
5: Rádio Impuls. Posílá

0: Impuls přišla Iva Horáková z redakce zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: Užíváme si potvrzený první letní den přes potřebných 25 stupňů, je totiž třeba v Plzni, Volevci anebo na některých místech v Polabí.
1: Dobrý skutek neutek.
0: No a na Impulzu teď opět po týdnu pomůžeme dobré věci. Po smrti manžela zůstala maminka na péči o postiženou Valinku sama. 11letá dcera trpí svalovou atrofií, je odkázaná na invalidní vozík. Péče o ní je fyzicky, psychicky, ale finančně náročná a bez příjmu manžela a jeho fyzické pomoci při zvedání Valinky, nakládání invalidního vozíku do auta nebo třeba i bez pomoci s péčí o syna Vašíka je to velice vyčerpávající. A proto blízcí maminky založili sbírku na Doniu. Celý příběh se dočtete na stránkách donio.cz, kde můžete přispět a udělat dobrý skutek. Najdete tam i další životní příběhy lidí, kterým můžete změnit život i malým příspěvkem.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

My si na Impulzu hýčkáme naše řidiče, připravujeme pro vás pravidelně nejrychlejší dopravní informace. Vidím bouračku na trase Brno-Svitavy nebo třeba taky na Litoměřicku. Víc za minutu.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Brno-Svitavy na obchvatu Černé hory bourala dvě osobní auta. Na Uhersko-Hradišku v Žitkové se srazilo osobní auto s kamionem. Další nehoda dvou osobáků, ta se stala na Karvinsku mezi Českým Těšínem a Třanovicemi. Na Litoměřicku v Lovosicích v Zámecké ulici u křižovatky s Průmyslovou, tady se srazilo osobní auto s motorkářem. A v Praze na křižovatce ulic Českomoravská a Poděbradská bouralo osobní auto s tramvají. Buďte na sebe opatrní, kdyby něco ozvěte se 605 222 007 nebo můžete nahrávat vzkazy jednoduše, pohodlně přes naši žlutou mobilní aplikaci se 4A. Stahujete zdarma přes App Store nebo Google Play do vašeho chytrého telefonu. Šťastnou cestu!

0: Adele nás doprovodila na konec 15. hodiny, za chvíli 16. Stále posloucháte Radio Impuls, s vámi Lenka Haluzová. Krásnou sobotu máme 2. května. Píše nám Radka, krásné azurové odpoledne přeje z Pece pod Sněžkou, máme 19 stupňů a slunečno. Ahoj Impulzově, ahoj Leni, tady kamioňák Vladimír, pěkný pozdrav z Indianapolis. V Indianě máme slunečno a 4 stupně, brr, tak to my se tady vyhříváme. A Štěpánka, zdraví z Chodové Plané, máme 24 stupňů, azurové nebe, prostě nádhera. Díky moc za vaše zprávy, pište dál 605 222 007, to je číslo sem k nám. Zítra bude opět jasno nebo skoro jasno, až večer se v Čechách trošku zatáhne. Nejvyšší teploty zítra 23 až 27, ale pozor, v Polabí až 29.
1: V neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
2: Dobrý den.
1: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na rádiu Impuls.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
4: Zažíváme první letošní letní den. Policie hledá nebezpečného vězně na útěku. Hokejová 18 vede nad Lotyšskem. Je 16 hodin. Dobré letní odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dnešek si pro sebe urval prvenství. Je to první letošní letní den. Proč? Protože na některých místech už se teplota přehoupla přes letních 25 stupňů, což jsou zatím nejvyšší letošní teploty. První stanice, která překonala teplotu 25 stupňů, byla Plzeň Bolevec. Stalo se tak před 3 hodinami v 1 odpoledne. Teplota zde o hodinu a půl později už ale byla ještě skoro o 2 stupně výš. Hranice letního dne byla zatím překonána ještě na dalších 10 stanicích. Patří mezi ně například Plzeň Kulka, Doksany, Tuhaň nebo Teplice a Ústí nad Labem Vaňov. Meteorologové označují za letní den takový, ve kterém teplota překročí hranici 25. Zítřek bude ještě teplejší a v ohrožení je i 30 stupňů. Takhle teplo bude v Polabí. Jinde naměříme 23 až 27 stupňů Celsia. Po víkendu se pozvolna ochladí. Policie hledá nebezpečného uprchlého vězně. Kriminalisté pátrají po Samuelu Šťukovi, který včera utekl z věznice Jiřice na Nymbursku. Odpoledne se měl podhrabat pod oplocením areálu. Vězeňská služba nahlásila jeho útěk policii až večer. Kvůli podezření na možné pochybení vězeňské služby se případem zabývá inspekce bezpečnostních sborů. Poznávacím znamením vězně na útěku jsou výrazná tetování. Mimo jiné slza pod pravým okem a nápis Bianca na levém předloktí. Muž byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost a může být nebezpečný. Policie proto vyzývá veřejnost, aby se ho nesnažila zadržet, ale volala na linku 158. Hurvínek slaví sté narozeniny. Ikona mezi českými loutkami baví celé generace po boku svého o 6 let staršího taťuldy Josefa Spejbla. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926. Ke gratulantům se na rádiu Impuls přidává jeho kamarádka Mánička v podání herečky Jany Mudrákové.
5: Ahoj, zdravím všechny posluchače rádia Impuls. Dneska je velice důležitý den. Náš Hurvínek slaví sté narozeniny. Takže Hurvajs, já ti přeju všechno nejlepší, plný sál diváků a hlavně, ať pořád děláš všechny tady ty rošťárny.
4: Mánička se vedle Hurvínka objevila ve 30. letech, když mu byly 4 roky. Společně s ní se představil i Hurvínkův pes Žerik. Americká letecká společnost Spirit Airlines skončí, přispěla k tomu drahá paliva. Firma zaměstnává kolem 17 tisíc lidí. A teď nálož sportu. První fotbalová liga rozjíždí svoji nadstavbu. Ve skupině o udržení hostí Zlín pražskou Duklu. V poločase byl stav 1-1. Jestli pořád platí, tak na to se ptám reportéra Jana Čady. Pěkné odpoledne, Honzo.
6: Dobré odpoledne, ano, platí, protože právě teď bude rozehrávat Dukla první míč 2. poločasu, stav 1-1. Vznikl tak, že po velikánské chybě domácí obrany dukelský útočník Mila prostřelil snad

0: dostala. Bylo to 0-1 ve 24. minutě a potom v minutě 35. nenápadná ruka v trestném území a domácí Černín tedy vyrovnával. Zatím platí 1-1. Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
1: Ve skupině o záchranu první fotbalové ligy teď hraje i Baník Ostrava s Mladou Boleslaví. Tady to bylo po poločasu bez branek. No a jdeme na hokej. Naši hokejoví junioři se perou o bronzové medaile. Reprezentace do 18 let v souboji o třetí místo na mistrovství světa v Trenčíně bojuje s Lotyšskem. Teď se hraje 23. minuta druhé třetiny a vedeme 2-1. A naše hokejová reprezentace právě podstupuje velmi těžkou prověrku. Na českých hrách hrajeme v Českých Budějovicích se Švédskem. Proti sobě jsou tak na ledě vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Rulíka porazili Finy, Švédové deklasovali Švýcary. I tady vám řekneme průběžný stav. Hraje se druhá minuta první třetiny, zatím je to bez branek. Zprávy končí, vrací se Lenka Haluzová.
2: A se mnou i muzika sportu bylo dost. Dáme si na úvod hodiny kapelu Krištof a jejich Rubikon. Ať se vám hezky poslouchá, přeju vám krásné, ničím nerušené sobotní odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý křík.

0: Radio Impuls. Co se muziky týče, tak za chvíli Miley Cyrus a nebo taky Petr Nať a Pojďme se zachránit, ale teď už míříme na trávník.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Začala totiž nadstavba první fotbalové ligy ve skupině o udržení hostí Zlín pražskou Duklu. Před chvílí platil stav 1-1, což teda může nebo nemusí platit i teď. My si to ověříme přímo na stadionu o reportéra Jana Čadej. Honzo, krásné májové odpoledne přeju.
2: Dobré odpoledne, Leni. Ano, platí to. Máme za sebou necelých 58 minut utkání. Zatím 1-1, už nějaké dvě a půl minuty se nehraje pro zranění jednoho z pražských fotbalistů, který ale fauloval a bude zajímavé sledovat trestný kop Zlína. Stav 1-1 platí od 35. minuty. To na stávající tedy stav vyrovnával domácí Černín z penalty. Hosté vedli od 24. minuty, kdy po trestu hodné chybě domácí Didiby skóroval suverénně a snadno kamerunský útočník barva Dukly Mila. Takže zatím 1-1, podíváme se na ten trestný kop, ten se bude zahrávat za malou chvíli.
0: Praha Zlín, to je rovných 300 kilometrů, pěkná štreka. Kolik fandů Pražanů váželo tuhle dlouhou cestu?
2: No, klobouk dolů před nimi, Lení, dívám se na dva bubeníky a dalších 28, já jsem si to spočítal přesně, podívejme se na ten trestní kop, je to jedna šance domácích, ještě se nerozehrává. Tedy fanoušků z Julisky přijelo kolem 30, jsou pěkně hluční, já myslím, že zatím mohou být relativně spokojení, teď zmíněný trestní kop, nebude z toho zřejmě v tuto chvíli nic.
0: No, když máme takové pěkné slunečné odpoledne, tak jak to na fotbale žádá osvěžení a občerstvení, samozřejmě, kolik nabízíš, za kolik nabízíš pivo a za kolik klobásu?
2: Tak bych se podívat v poločase, já těmto dvěma věcem na fotbale už dávno neholduji, ale to neznamená, že by nešli dobře na prodej. Je to základní sortiment, samozřejmě také nealko tady u stánku, slané tyčinky a tak dále. Na fotbale to nějaká hit paráda a zdravá výživa. Není, díváme se na rohový kop domácí, já to samozřejmě po něm všechno Leni dořeknu. Přetažený míč Hugo Bačkovský vyráží, co se týče uzené klobásy s chlebem a hořčicí pěkně po česku, tak to je za 95 tvrdých korun českých, pivo za 52 koruny točené. Hovk, to by mělo být úplně všechno.
0: Perfektní, no tak fotbalu zdar, mají zvláště naslyšenou za chvíli.
2: Díky moc, naslyšenou.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Impuls. Začíná máj a narozeniny má legenda Jiřina Bohdalová, slavná herečka, která stála poprvé před kamerou už v roce 1937 a zažila dosud všechny československé i české prezidenty, včetně Tomáše Garrigua Masaryka. Znáte i vy někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co třeba nějaký recept na dlouhověkost? Namluvte vzkaz nebo klidně rovnou gratulaci do naší mobilní aplikace, anebo mi pište na WhatsApp 605 222 007. Přišla mi zpráva. Krásné odpoledne všem. Pracuju jako aktivizační pracovnice v domově pro seniory se zvláštním režimem, ty s nejrůznějšími formami demence. Seniory sice nemáme v největší kondici, ale udržujeme se alespoň každodenním cvičením. I když nejsou v úplné síle, stále si zaslouží naše uznání. Denča. Denčo, to je samozřejmě velká pravda. Děkujeme za vás a za vaši práci. Posílám písničku od našich milionových moderátorů, bratrů Polákových z kapely Opět a Radeček. I tak to za to stojí. Mimochodem, Radečci budou vysílat dneska po 8. večerní na Impulzu.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na Impulzu už za chvíli klasika pro radost. Bude to Ivone Přenosilová a její Boty proti lásce.
1: Autoimpulzy.
0: Dneska se v autoimpulzech proletíme v létajícím autě. Nejde o science fiction, skutečně už nejméně dekádu existují vozidla, která jsou oficiálně schválená jak pro letecký, tak pro silniční provoz. Je to totiž pojízdný vírník. Před časem se s ním projel i proletěl reportér Tomáš Kabát.
2: Sedám si do vírníku spolu s konstruktorem Pavlem Březinou. Jdu si to vyzkoušet.
3: Jako vírník se chovám jako letadlo, dodržuji letecké předpisy, letím ve vzduchu, potom přistanu, během 5 minut to přestrojím na vozidlo a potom se řídím silničními předpisy. Musím udělat si pilotní licenci, naučit se to ovládat, potom dál musím mít řidičský průkaz skupiny B.
4: Když zavřu kabinu, tak nám bude za chvilku horko, ale to vydržíme. Bylo teďka vlastně zapnutý, jdu dopředu. Když se dá pravá noha, tak to zatáčí doprava, na levou doleva.
5: Je to opravdu velice matoucí používat pedály k zatáčení a přidávat rychlost joystickem.
2: Co je nevýhodou tohoto vozidla při jízdě po silnici, je rychlost. Maximálně to zvládne 40 km za hodinu, takže se nedělejme ani naději na jízdu po dálnici. Tak a teď se zkusíme proletět, ale toho už se chopí Pavel Březina, protože já nemám pilotní průkaz. Přeměna z vozidla na letoun trvá asi 3 minuty.
6: A jsme ve vzduchu, letíme 160 a na plnou 70-litrovou nádrž můžeme letět až 6 hodin. Pilot musí komunikovat s věží samozřejmě.
2: Přistání bylo hladké a zážitek to byl. Teď se můžeme vydat zase na silnice. Z pražských Letňan Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací My Station teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno od Bratislavy bourala dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním, ale kolona se zatím netvoří. Na D1 na 226. kilometru ve směru od Brna na Vyškov dejte pozor na porouchané osobní auto. V Hodoníně na křižovatce ulic Brněnská a Žižkova bouraly dva osobáky. Dále na výjezdu z Jarohněvic ve směru na Mutěnice narazilo osobní auto do svodidel. Na D5 na 16. kilometru ve směru od Prahy na Plzeň dejte pozor na pneumatiku na vozovce. A nehoda dvou osobáků se stala v Praze v Cínovecké ulici ve směru k D8. Pokud víte ještě o něčem dalším, dejte nám o tom vědět. Volejte linku dopravní centrály 605 222 007 a nebo můžete nahrávat vzkaz přes naši žlutou mobilní aplikaci se 4A. Já vám přeju šťastnou cestu a teď Elton John.

0: za chvíli 17 hodin. S vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásného 2. května. Píše nám posluchač PK, v Protivíně je 25 stupňů, jasno a slunečno. Napište i vy 605 222 007 a podělte se o to, jak je právě teď u vás za okny. Zítra podle meteorologů krásně jasno nebo skoro jasno, že večer se v Čechách zatáhne. Naměříme zítra 23 až 27, v Polabí až 29 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
6: S hašením požáru v Českém Švýcarsku pomáhají vrtulníky. Babiš stojí za ministryní Mrázovou. Naši hokejisté prohrávají se Švédy. 17:00. Hezké sobotní léto přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Proti požáru lesa v Českém Švýcarsku hasiči nasazují vrtulníky. Dým z Rynartic, části Jetřichovic, je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku, jak hasit, pomáhají navigovat z drony. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. 11 jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Hoří hrabanka, tedy vrstva půdy, vzniklá rozkladem jehličí nebo listí. V Českém Švýcarsku došlo v létě před 4 lety k největšímu lesnímu požáru v novodobé historii Česka. Požár lesa likvidují hasiči taky u Šašovic blízko Žiletavy na Třebíčsku. Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Nikdo zatím nebyl zraněn, příčina požáru se vyšetřuje. České Švýcarsko i Třebíčsko tedy dávají za pravdu výstraze. Sucho a teplo může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
6: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Babiš podržel Mrázovou, premiér stojí za ministryní pro místní rozvoj z jeho hnutí ANO a změny ve vládě nechystá. Předseda vlády to řekl v diskusním pořadu na Nově. Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice ji kvůli tomu vyzvala k rezignaci. Babiš označuje kritiku Mrázové za cílený mediální útok. Velryba Timmy je volná, posádka nákladního člunu ji vypustila na moře, Keporkak se tak dostal z mělčiny na severu Německa, informuje o tom německý bulvární deník Bild. Timmy teď plave ve vodách severního moře, Keporkak se prý po vypuštění na chvíli objevil vedle lodi a na rozloučenou vychrlil vodu. Zlín, Dukla, Praha, v tuto chvíli průběžný výsledek nám řekne náš reportér Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Přeji, řekni, mám už výsledek konečný. Domácí porazili pražskou Duklu 2-1. Hrál se velmi zajímavý zápas. Dukla se rve o udržení, ale tentokrát ani bodík. To proto, že zápas skončil, jak jsem řekl, ale hosté vedli Milou ve 24. minutě 1-0. Potom ale vyrovnávali ještě do poločasu domácí Černín z pokutového kopu na 1-1. Kapitán Poznar potom využil v 74. minutě jediného zaváhání obrany Pražanů a stanovil konečný výsledek FC Zlín Dukla Praha 2-1. Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
6: Je to tak, co si zapomenu napsat, Honza Čada ví, takže děkujeme. No a ve skupině o záchranu první fotbalové ligy hrál taky Baník Ostrava s Mladou Boleslaví. Utkání skončilo bez branek. Jdeme na hokej. Naši hokejoví junioři se perou o bronzové medaile reprezentace do 18 let v souboji o 3. místo na mistrovství světa v Trenčíně. Bojuje s Lotyšskem.

0: 91. minuta třetí třetiny a my vedeme 2-1. A naše hokejová reprezentace právě podstupuje velmi těžkou prověrku na českých hrách. Hrajeme v Českých Budějovicích se Švédskem. Tady se hraje 26. minuta druhé třetiny a prohráváme 0-1. Zprávy končí 4 minuty po 17. hodině a vrací se Lenka Haluzová.
1: No a my zítra slavíme narozeniny Jiřiny Bohdalové a dneska slaví Hurvínek rovnou stovku. O slavné loutce si budeme povídat za nějakých 10 minut. Teď pro vás muzika Marek Ztracený a jeho minulost. Příjemný poslech.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli Iveta Bartošová a pohádková melodie Tři oříšky. Když už jsme u těch pohádek, tak Hurvínek slaví sté narozeniny. Legendární loutkový chlapec přitom většinu života chodí do čtvrté třídy a svými školními povinnostmi pořád vytáčí svého taťuldu z pejbla.
1: Něco pořádného skloňuj, kočku například.
2: Kočku domácí nebo kočku divokou, tatí?
1: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
2: První pár gloco, prostě kočka.
1: Jaké prostě? Kočka, první pár gloco, kočka.
3: Třeba v tomto ikonickém příběhu o skloňování kočky Hurvínkův život začal přesně před 100 lety 2. května 1926 v Plzni. Jeho otec Josef Spejbl je přitom jen o 6 let starší. Do takové společnosti loutek pak ve 30. letech přibyla Mánička s psem Žerikem a nejmladší je paradoxně bábinka, paní Kateřina.
4: Dobré ráno, dobrý večer.
5: Zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
6: A ještě můžeš zdravit jinak, že ano, Hurvínku.
4: Ještě dobrou půlnoc.
3: Hlas Hurvínkovi vdechla už spousta herců. Přežil třeba svého zroditele Josefa Skupu nebo dalšího interpreta Miloše Kiršnera. Život s Hurvínkem spěl taky herec Martin Klásek, který Rádiu Impuls zavzpomínal na to, jak s ním procestoval téměř celý svět.
7: Mimo Evropu, kdy byl nějaký exotický jazyk, to vždycky bylo velmi napínavé, jak to ti diváci přijmou. Nevzpomínám si na jedinou negativní reakci.
3: Všechno nejlepší k dnešnímu století přeje Hurvínkovi Michael Ransdorf, Rádiu Impuls.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
9: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami zisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
11: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
10: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
12: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
10: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
13: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
10: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
13: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
10: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: do studia Impulzu se přiřítila Iva Horáková s úsměvem na rtech, tak já doufám v nějakou dobrou zprávu.
1: Dřív než ostatní.
2: Naše hokejová osmnáctka je bronzová. Na světovém šampionátu jsme v zápase o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Medaili slavíme po 12 letech.
0: No tak hurá. A k tomu můžete být ještě bohatší o spoustu peněz, protože pokračuje naše ranní hra Halo tady Impulzovi. Voláme každé všední ráno mezi 5 a 9. Stačí se zaregistrovat a být připraveni. Když vám náhodou ten telefon zazvoní, tak musíte říct jenom to jediné správné heslo Halo tady Impulzovi. V pátek náš posluchač ten telefon sice zvedl, ale na správné heslo si v tu chvíli nevzpomněl. Další volání v pondělí snad bude úspěšnější. Registrovat se můžete třeba na našem webu Impuls.cz nebo třeba v naší žluté mobilní aplikaci. Tak už na nic nečekejte a hrajte s námi.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Brian Adams dospíval své vyznání na rádiu Impuls. Za chvíli klasika pro radost, Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich Bantam čti Bentem, jak zpívají v refrénu. Někdy se stane, že něco ve vysílání nestihnete, chcete vědět něco víc, od toho je tady náš tiskový mluvka, ale ještě než ho pustím ke slovu, tak je tady Iva Horáková z redakce zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: Rakouská policie zadržela 39-letého muže, považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku.
1: Pošta Saši Hemaly.
3: Tak je tu, přátelé, zase sobota, konečně, že? A ještě po volném pátku, tak to je jedna báseň. Jednu formalitu, ale přece jenom musíme vyřešit. A tou jsou odpovědi na vaše otázky. Sabina mi napsala na studiový WhatsApp prosbu o pomoc. Prý se omylem do hry Halo tady Impulzovi zaregistrovala pod špatnou e-mailovou adresou a teď neví, co má dělat. Milá Sabino, to se nic neděje. Když už se něco takového zadaří, stačí nám jen napsat na mail impuls@impuls.cz a my už se o to postaráme. Píše také Karel, že prý nestihl ve vysílání, jak dopadla naše ranní moderátorka s tím pískáním. No Karle, takto bez kontextu je ten dotaz lehce zavádějící, ale naštěstí vím, o čem mluvíte. Ano, naší Klárce se porouchalo auto, začalo hlasitě pískat a dopadlo to nějak takto.
4: Pán mi volal hnedka potom, co jsem ho dovezla, asi půl hodinky, a říkal, že má zadřený řetěz, že to udělalo a pak něco blá, blá, blá, blá, blá, a pak říkal něco 15 000. Tak jsem říkala...
3: A ozvala se i Bára, jestli bychom jí nemohli zahrát nějaké olympiky, když má dneska Petr Janda narozeniny. Milá Barunko, určitě je na Impulzu uslyšíte, jen to nebude hned. Petrovi Jandovi tímto samozřejmě přejeme všechno nejlepší k 84. narozeninám a vám přeji krásnou sobotu. Těším se na vás opět zítra, váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 188. kilometru ve směru od Brna na Prahu hoří u krajnice vozidlo, vytvořila se tam víc jak kilometrová kolona. Na D35 na 128. kilometru ve směru na Olomouc dejte pozor na porouchaný osobák. Na Klatovsku na příjezdu do Kašperských hor od Řetenic havaroval motorkář. Nehoda dvou osobáků se stala na Plzeňsku, v Kralovicích v Žatecké ulici, dále na Mostecku v Meziboří v Okružní ulici, tam se srazilo osobní auto s motorkou, a v Praze v Radlické u křižovatky z Ostrovského ulicí narazilo osobní auto do stromu. Tak na sebe dávejte pozor. 605 222 007, to je číslo sem k nám, linka dopravní centrály, kdyby náhodou něco, anebo můžete namlouvat vzkazy přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

taková modlitba za déšť od Phila Collinse. Déšť bude, ale až příští týden. Zítra si ještě užijeme spoustu slunce. Zpráva přišla od Marie. Ahoj k Impulzovi, u nás v Jihočeských Vodňanech je právě teď jasno, slunečno, prostě nádhera a 25 stupňů. Podobně je tomu i větší

0: zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Naše hokejová osmnáctka má bronz. Rakušané dopadli vyděrače s dětskou výživou. Lesy už hoří v Českém Švýcarsku i na Jižní Moravě. Je 6 hodin, zprávy nabízí Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Slavíme bronz. Naše hokejová osmnáctka totiž na světovém šampionátu v Trenčíně v zápase o třetí místo porazila Lotyšsko 4-1. Medaili si užíváme po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Hook. Gól a asistenci si připisuje Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A hlídáme si taky zápas naší hokejové reprezentace se Švédskem. Duel na českých hrách v Českých Budějovicích je teď 1-1 a v tuto chvíli se hraje 46. minuta třetí třetiny. Rakouská policie dopadla vyděrače s dětskou výživou. 39-letý muž podle ní otrávil výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. Pozor na požáry. Až do půlnoci z neděle na pondělí totiž platí kvůli suchu zvýšené riziko, před kterým varují meteorologové. Jejich výstraha se týká širokého pásu od severu Čech po jih Moravy. Situace se zlepší až díky dešťům, které mají přijít z kraje příštího týdne. Ohně nemáme rozdělávat zejména v lesích a taky si máme odpustit vypalování trávy. Požár může vzniknout i odhozením nedopalku cigarety. První přehánky by se měly objevit už v pondělí v Čechách, v úterý a ve středu se dešť vyskytne na většině území. Už během dneška hasiči bojovali nebo stále bojují s požáry lesa v Národním parku České Švýcarsko, na Třebíčsku i na Liberecku. V Národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří les už na ploše 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru je bezletová zóna. Obec Konec Chlumí na Jičínsku se nemohla dočkat stavby dálnice. V týdnu začalo ředitelství silnic a dálnic s budováním dalšího úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi. Konec Chlumí bude mít staveniště doslova za humny, místo starosta Tomáš Zachoval, ale Rádio Impuls říká, že budoucí dálnice bude pro malou obec přínos.
5: Obecně určitě ano. Pro Konec Chlumí to bude znamenat velkou úlevu, protože ta doprava po současné silnici 35 je opravdu neúnosná. Vozidla jezdí rychle přes obec, je tam spousta kamionů, takže je to nebezpečný.
3: Rozhovor s místostarostou obce Konec Chlumí Tomášem Zachovalem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Zachoval je naším sobotním mužem na radnici. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně.
6: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 desetiny stupně. O rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls Plzeň.
3: V první fotbalové lize právě teď začíná nadstavbová část a se hraje v Česku po 7. Vedoucí Slavia v úvodu pětikolové skupiny o titul hájí v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě trofeje. Zápas na stadionu Slovanu má teď první minutu prvního poločasu a je to zatím bez branek. Zprávy končí 4 minuty po 18. Vysílá Lenka Haluzová.
7: Krásný sobotní večer, za chvíli česká muzika, mám pro vás nachystané Vanastovky a jejich písničku Andělé. Hezký poslech.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na Impulzu za chvíli ABBA a nebo taky Verona a Ztracená bloudím. Začíná máj, narozeniny má legenda Jiřina Bohdalová, slavná herečka, která stála poprvé před kamerou už v roce 1937 a zažila dosud všechny československé i české prezidenty, včetně Tomáše Garrigua Masaryka. Znáte i vy někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží v požehnaném věku? Máte nějaký recept na dlouhověkost? Namluvte vzkaz nebo klidně rovnou gratulaci do naší mobilní aplikace a nebo můžete psát na WhatsApp 605 222 007, tak jako to udělala Maky. My máme strýčka Pavla Mičíků. Dneska je mu 90, je to kabrňák. Tak strýčku Pavle, celý Impuls vám přeje všechno nejlepší. Posílám vám písničku, napište i vy 605 222 007.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Poláky.

0: krásný sobotní večer. Přišla mi zpráva na náš WhatsApp. Ahoj, tady Elenka. Chci pozdravit všechny posluchače. Doslova nám tu hrajete celý den a jak se to číslo furt opakuje, tak jsem musela napsat. Hezký zbytek dne. No tak já moc děkuju za zprávu. A když už u vás tedy, Elenko, hrajeme celý den, tak si to teď trošku okořeníme. Muzika z rádia, počítače, telefonu nebo jiného přehrávače je super, na tom se určitě shodneme, ale taková atmosféra na koncertě, to dodává té muzice jedinečný zážitek a my máme na Impulzu to štěstí, že pro vás občas nějaký ten živák dokážeme zprodukovat. Vy si potom záznam z těchto koncertů můžete kdykoliv zopakovat na našem YouTube kanále. No a teď to koření, o kterém jsem mluvila v úvodu, dostávám se k tomu, dneska nějak nejsem úplně úsporná, snad vy to odpustíte. Pouštím vám živou verzi písničky Ty a tvoja sestra od skupiny No Name. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Radio Impuls. Už chystám klasiku pro radost. Bude tam pohádková písnička Miluju a maluju od Václava Neckáře.
1: Muž na radnici.
0: V týdnu začala stavba dalšího úseku dálnice D35, trasa mezi Hořicemi a Úlibicemi. Těsně míjí například obec se zajímavým jménem Konec Chlumí. A teď máme ve vysílání Impulzu místo starostu Konec Chlumí. Tomáše Zachovala, dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
0: Je start stavby pro obec dobrá zpráva?
2: Tak obecně určitě ano. Pro Konec Chlumí to bude znamenat velkou úlevu, protože ta doprava po současné silnici 35 je opravdu neúnosná, je to nebezpečný, podél silnice nám tam vlastně praskají domy, takže až ta dálnice bude vybudovaná, tak určitě úleva pro obec bude.
0: Jako na jednu stranu samozřejmě rozumím, ale na druhou jste velmi blízko staveništi.
2: Během stavby samozřejmě to přinese komplikace, zvýšený provoz, nicméně jako s náma spolupracují, navštívili nás stavbyvedoucí, nabídli nám případně ornici, ale největší omezení tam asi máme. Konkrétně u nás se bude budovat most a nebude tam žádný bypass, takže to má trvat rok a půl, tak to budou komplikace, protože objízdná trasa, já nevím, 8 kilometrů.
0: Já jsem si vás googlovala, na vašich stránkách stojí poetická věta. Na pomezí kopců a roviny v srdci klidu. Bude to platit i během stavby?
2: Tak trošku se toho bojíme. Když jsme tam měli zástupce stavby, říkal samozřejmě, že budou muset občas po té komunikaci u nás jezdit, nicméně budou se snažit v maximální míře využít to těleso samotné dálnice. My víme, co asi od toho očekávat, protože všichni jsme viděli, jak probíhala výstavba, nebo vlastně ještě probíhá toho úseku na Hradec, takže lze to očekávat i u nás samozřejmě.
0: Z trochu jiného historického soudku. Konec Chlumí má jednoho slavného rodáka, jednoho ze 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí 21. června 1621. No tak to nemůže říct jen tak každá obec.
2: Je to Vilém Konec Chlumský a máme tady mohylu Viléma Koneckumského, která je na kopci pod kostelem, pod lesem. Shodou okolností letos 13. června budeme mít 800 let obce a Vilém Koneckumský samozřejmě vzpomínka na něj bude součástí Tichoslav.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl místostarosta Konec Chlumí na Jičínsku Tomáš Zachoval. Děkujeme, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: Taky děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za chvilku doprava na Impulzu. Bouralo se na Prostějovsku, v Brně, v Chrudimi a taky v Pelhřimově. Je toho spousta. Za chvilinku budou podrobnosti už za minutu a čtvrt.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Prostějovsku v Plumluvě v Boskovické ulici u křižovatky s ulicí Bližník srazilo osobní auto cyklistu. V Brně v ulici Poříčí u křižovatky s Heršpickou bourala dvě osobní auta. Podobnou nehodu vidíme také v Chrudimi ve Václavské ulici na kruhovém objezdu. A v Pelhřimově na křižovatce ulic Průběžná a Slovanského bratrství, tak tam se taky srazily dva osobáky. A v Praze v Bubenečském tunelu ve směru na Troju havarovalo osobní auto v pravém pruhu a doprava tam zpomaluje. Já vám všem přeju šťastnou cestu, kdyby něco určitě o tom dejte vědět i ostatním. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, kam můžete kdykoliv zavolat, anebo nahrávat vzkazy přes naši žlutou mobilní aplikaci.

0: 18. hodina za chvíli ke konci, za chvíli 7 večer, posloucháte Radio Impuls. Píše nám Jana, v Hranicích krásně svítí celý den sluníčko na teploměru vyhřátému, už je 32 stupňů, krásný zbytek soboty vám přeju. Díky moc Jano za zprávu, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. I zítra si budeme užívat letního počasí a letních teplot, bude totiž jasno nebo skoro jasno, až večer se v Čechách od západu trošku zatáhne, nejvyšší teploty 23 až 27 a v Polabí dokonce až 29 stupňů Celsia.
1: V neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české.

0: Edum. Fotbalisté Liberce prohrávají se Slávií. 19 hodin, klidnou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Plameny polikají v Českém Švýcarsku 25 hektarů lesa, číslo zpřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu, hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru je bezletová zóna, nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují tam dva vrtulníky a třetí je na cestě. U požáru zasahuje 31 jednotek, přijíždějí z širokého okolí. Hoří stromy, včetně korun a taky hrabanka, tedy vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí nebo listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Ministr životního prostředí uvedl, že je kvůli požáru v Českém Švýcarsku v kontaktu s hasiči, je připraven svolat krizový štáb, když to bude potřeba. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Výstraha před požáry platí do půlnoci z neděle na pondělí. 75 dneska slaví hudebník a producent Ondřej Soukup. Je známý jako jeden z tvůrců kariéry zpěvačky Lucie Bílé. Rokoví fanoušci si zase vzpomenou na jeho baskytaru v legendární skupině Pražský výběr.
2: Ondřej Soukup už za studií působil v mnoha kapelách jako baskytarista. Počátkem 80. let minulého století přešel do doprovodné kapely Karla Gotta a současně skládal a aranžoval hudbu. Jakožto dvorní skladatel Lucie Bílé jí složil hudbu k několika albům. Mezi jeden z tu patří píseň Láska je láska. Láska je láska. Soukup zkomponoval hudbu k více než 20 celovečerním filmům, mezi nimi i k oscarovému filmu Kolia. Za filmovou hudbu také získal dva české lvy, a to k filmům Nejasná zpráva o konci světa a Tmavomodrý svět. Popularitu u televizních diváků si Soukup získal jako porotce první a druhé řady soutěže Česko hledá superstar. Kromě popových písní a scénické hudby píše také muzikály. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je vše, co o něm policie zatím řekla. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Vyšetřovatelé ho stále vyslýchají. List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje píše, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salzbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dál připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. Dvě balení úřady zajistily v Česku, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. 60-letý motorkář zemřel při odpolední nehodě u Hroznětina na Karlovarsku. Policisté pokračují ve vyšetřování příčin a okolností nehody. Obchvat Hroznětina byl po dobu odklízení následku tragédie zavřený. Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines skončí. Firmě se nepodařilo přesvědčit věřitele, aby podpořili plán administrativy amerického prezidenta Trumpa na záchranu podniku. Společnost, která zaměstnávala kolem 17 000 lidí, se už delší dobu potýkala s problémy. Na dno ji ale definitivně srazil až nynější vzestup cen pohonných hmot, který je důsledkem války Spojených států a Izraele s Íránem, píše server BBC. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka zítra. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. V první fotbalové lize odstartovaly souboje v nadstavbové části o titul. Liberec vyzval doma pražskou Slávii. Průběžný výsledek je po poločase 0-2. S průběhem prvního poločasu nás seznámí sportovní reportér Standa Sigmund. Pěkný večer, Stando.
3: I vám hezký večer. Ta celkem vyrovnaný souboj nabídl 4 důležité momenty. O ten první se postaral v 18. minutě slávista Ogbu, který po centru provoda poslal Šešivíra na dovedení. Po půlně hry mohl srovnat liberecký Mamič, ale jeho střelu z úhlu skvělý brankář Markovič vyrazil a když už se přesně za jeho záda trefil Krolic, VAR jeho vyrovnavací gol pro offside neuznal. No a pak v dostavení Jurásek z trestného kopu zvýšil vedení červenobílých, takže po první poločase prohrává Liberec Slávii 0-2. Standa Sigmund, Radio Impuls.
4: A teď už muzika MIG21 na úvod hodiny. Těšíme se i na ně na českém Maidenu s Impulzem už letos v říjnu v pražské O2 aréně.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte Rádio Impuls, teď v rychlosti na silnice. V Praze v Bubenečském tunelu ve směru na Troju havarovalo osobní auto v pravém pruhu a vytvořila se tam víc jak kilometrová kolona. Ze silnice na trávník.
1: S Impulzem na fotbal.
0: V Liberci pokračuje utkání prvního kola nadstavby o titul ve fotbalové lize. Domácí Slovan hostí pražskou Slávii. Průběžný výsledek je 0-2. Nejnovější informace ze zápasu teď přináší náš sportovní reportér Standa Sigmund. Hezký večer, Stando.
2: I vám hezký večer. Na začátku druhé půly je zatím aktivnější Slavia, která vstoupila do druhého dějství s vedením 2-0 po golu Ogbua a Juraska. Liberečtí měli v první poločase dvě šance, ale brankář Markovič vychytal golmana a Krolicův gol nebyl uznán kvůli offsidu. Tak 52. minuta utkání, stále nic se nezmění. Liberec prohrává se Slaví 0-2. Standa Sigmund, Rádio Impuls.

0: krásný sobotní večer s Impulzem. Zítra slaví 95. narozeniny Jiřina Bohdalová a my se vás tedy ptáme, jestli znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku. Celý den jste mohli psát vzkazy a gratulace, tak teď tedy poslední dvě, které se dneska dostane, které mi přišly na náš WhatsApp 605 222 007. Další šance budete mít samozřejmě zase zítra. Dobrý večer, byli jsme dnes na oslavě babičiných narozenin, které je zítra 3.5. krásných 95 let, přesně tak jako paní Jiřině Bohdalové. Gratuluji tedy oběma, podepsaný Pavel Turek. A další zpráva, mám tchyni Květu, které bude v červnu 96. Stále je plná energie, luští křížovky, sleduje v televizi pořady o přestavbách domů a klidně by ještě přestavovala. A to pracovala v textilu a celý život pořád na nohách, vaše posluchačka Iveta. Děkuju moc za všechny vaše zprávy. Další, jak jsem říkala, můžete posílat zase zítra. Teď pro vás Tereza Mašková a hořkosladký Valčík.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: na Impulzu. Už za chvíli klasika pro radost. Helena Vondráčková, Jiří Korn a každá trampota má svou mes.
1: Krimi na víkend.
0: Ale teď tedy už reportér Václav Komárek, ten nám zhrne kuriozní policejní případy tohoto týdne. Ahoj.
2: Hezký den. V Lovosicích někdo ukradl čarodějnici. Šlo o dekoraci zavěšenou na stromě před domem s pečovatelskou službou. Tato čarodějnice ale nebyla jen tak ledajaká. Seniorům totiž zpříjemňovala prostředí a dodávala místu téměř pohádkovou atmosféru. Zloděje naštěstí zachytila bezpečnostní kamera a policisté si pro čarodějnici došli. Hříšník může v krajním případě skončit i ve vězení. Policisté dopadli fantoma čerpacích stanic. 38letý cizinec v posledních týdnech nejméně 10krát natankoval a ujel bez placení. Pokaždé si měnil nebo upravoval SPZky, aby ho bylo složitější odhalit. Policista David Chaloupka říká, že ho dopadla hlídka ze Židlochovic.
3: Při kontrole měl v autě 60-litrový sud naplněný po okraji naftou. Navíc mu vyšel i pozitivní test na drogy.
2: S policistou Davidem Chaloupkou ještě zůstaneme ve spojení. Tentokrát nás vezme do Kyjova za cyklistou, který spadl z kola a nehýbal se. Po chvíli se ukázalo, že na vině nebylo zranění.
3: Policistům totiž cyklista nadýchal neuvěřitelnou hodnotu 5,15 promile alkoholu. S touto hodnotou by většina lidí měla problém udržet se vůbec na nohou, natož usednout za řidítka elektrokola.
2: A nakonec se podíváme na Královéhradecko za ženou, která se zamilovala do amerického vojáka, se kterým si psala na internetu. Samozřejmě ho nikdy neviděla. A jak už asi tušíte, o žádného amerického vojáka nešlo. Podvodník z ní vylákal přes 2 miliony korun. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Táborsku na výjezdu z Nedvědic ve směru na Mokrou havaroval motorkář, nehoda je se zraněním. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky se Slovenskou narazilo osobní auto do osvětlení. Dále na Jesenicku v Žulové v hlavní ulici se srazilo osobní auto s motorkou. A v Praze na Pankráckém náměstí u křižovatky u kongresového centra bourala dvě osobní auta. Ještě zůstáváme v hlavním městě v Bubenečském tunelu ve směru na Troju. Havarovalo osobní auto v pravém pruhu, popojíždí tam téměř 2-kilometrová kolona. Šťastnou cestu s Impulzem.

zu sehr.

0: krásný sobotní večer s Impulzem. Píše nám posluchačka Pec pod sněžkou, 17 stupňů a jasno. Zítra bude taky jasno, nebo skoro jasno. Až večer se v Čechách bude od západu pomalu zatahovat. Nejvyšší teploty zítra 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 stupňů Celsia. Já Lenka Haluzová se s vámi loučím, těším se zase zítra, za chvíličku zprávy.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.

0: Záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Jednalo se o povrchová zranění, modřiny, nic vážného. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této malé horské dráhy. Největší vedro dneska zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za léto. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. Zítra může být ještě tepleji. Stále by mělo být slunečné počasí a zejména v Polabí naměří až 29. Většinou se ale teploty budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Andrej Babiš stojí za svými ministry. Premiér změny ve vládě zatím nechystá. Podržel i šéfku rezortu pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Ministryně čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku. Celkově podle Babiše koalice funguje lépe než jeho minulá vláda se sociální demokracií. Motoristy ale v rozhovoru v televizi Nova zkritizoval za komunikaci. Podle premiéra si stále neuvědomují, že už jsou ve funkcích. Od zástupců motoristů v čele s Filipem Turkem by si Babiš představoval jiný styl komunikace.
1: Já jsem reagoval relativně agresivně, protože se snažím vysvětlovat, že je to nesmysl a snad to pochopí, že je to ke škodě ty vlády a já jsem vyslal jasný signál a doufáme, že je natolik inteligentní, že to pochopí.
0: Babiše rozčílil výrok Filipa Turka, který označil státní úředníky za parazity. Motoristický politik se později za svá slova omluvil s tím, že nemyslel úředníky obecně, ale narážel spíše na aktivisty. Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. Příčinu nehody a další podrobnosti policisté zjišťují. Záchranáři na místo vyslali několik prostředků, včetně vrtulníku. Muž na kole utrpěl devastující zranění a zemřel ještě před příjezdem zdravotníků. V souvislosti s nehodou záchranáři apelují na prevenci a dodržování bezpečnostních opatření, jako je nošení helmy při jízdě na kole. Řidiči by pak měli dodržovat od cyklistů odstup. Policisté zajistili munici. Několik nalezených nábojnic leželo nedaleko lázní Kinžvart na Chebsku. Munice se ujal policejní pyrotechnik, který ji bezpečně zlikviduje. Aerolinky Lufthansa našly ztraceného Oscara režiséra Talankina. Cenu musel Talankin odbavit v New Yorku, ve Frankfurtu ji ale poté už nedostal zpět. Liberec Slavia stále ještě průběžně 1-2. Druhý poločas je totiž nastavený minimálně o dlouhých 9 minut. Průběhem střetnutí prvního kola nadstavby o titul v první fotbalové lize nás teď provede sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezký večer.
2: I vám hezký večer. Tak do utkání vstoupili lépe slavisté, které poslal do vedení v 18. minutě Ogbu. Liberečtí mohli do poločasu srovnat jenomže střelu Mahmiče. Golman Markovič vyrazil a gol Krolice nebyl pro offside uznán. Naopak branka Juráska v nastavení první půle zvýšila vedení sešívaných. To hned po přestávce zmírnil snižujícím golem Mahmič. Pak ale sudí Vulkán za hrubý úder slavisty Mojzise loktem do hlavy Hodouše nevytáhl ani žlutou kartu. Naopak po faulu nebo respektive vyloučení libereckého Drakpeho za faul na Oscara Slavia v tuto chvíli hlídá těsný náskok. A tak v 11. minutě nastavení zatím vede Slavia v Liberci 2-1. Standa Sigmund, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Krásný sobotní večer, no konečně jsou tady s váma dnešní milionoví moderátoři Tomáš a Ondra Polákovi, jo!
1: My jsme se na vás moc těšili a ještě jsme celý takový rozvrkočení z toho svátku lásky, který máme za sebou, protože vlastně byl 1. máj, takže všichni jste úplně láskyplní stejně jako my. A tak bychom si mohli dát hned ze startu nějaký zamilovaný písničky. Co myslíš,
0: no, určitě,
1: brácho?
0: Jako bude tam Jelen.
1: No tak ty vždycky zpívají o něčem.
0: Romantici.
1: To jsou romantici, to je jasný.
0: No a je tam nafrněná Bára Poláková, no.
1: No tak nevím. To je taková nafrněná.
0: To je možná,
1: no,
0: k tomu předchozímu dní.
1: Ano, ano. Protože před 1. májem, před svátkem lásky, byly čarodejnice.
0: Ale samozřejmě Bára Poláková není žádná čarodejnice, ale možná v té písnice trošku taková jako čarodejnice nafrněná.
1: Ale jinak song je to skvělý, Bára je skvělá, skvělý je i Radio Impuls, takže zůstaňte s námi a my se na vás těšíme dneska ve všech dalších vstupech, protože toho máme pro vás nachystaného hodně.
0: Tak jo, tak ale teď už jdeme na tu krásnou českou muziku. Když

0: Tomáš a Ondra Polákovi, vaši milionoví moderátoři pro tento den na rádiu Impuls. Ahoj, ještě jednou.
1: Ahoj, tak jaký máte sobotní večer? My teda skvěle a doufáme, že i vy ho budete mít skvěle, když jste s námi. No a my od posledního vysílání, co jsme se tady s váma neslyšeli, tak se stalo několik zásadních novinek.
0: No, tak to mi řekni teda jakých.
1: No ty už nevíš, jo?
0: A tak něco vím, ale řekni to ty.
1: No tak v první řadě tady můj bratr Tomáš Polák vlastně se prozradilo na tebe, že budeš jedním z účastníků oblíbené televizní soutěže Stardance, jo? Ty jsi to především tutlal, tajil, protože jsi nesměl o tom mluvit. No a vlastně, že jo, to je 14 dnů, co se to provalilo.
0: Přesně tak, dokonce se provalilo i to, že se mnou jako taneční partnerka bude sdílet taneční parket Adriana Mašková. A já mám s tou obrovskou radost, protože Adri, já jsem ji teda předtím neznal, jenom z televize, teď už jsem ji mohl poznat, konec konců i ty, a je to skvělá baba vodná z Moravy.
1: No je to tak, to je prostě úžasný, protože my jsme samozřejmě kapela z Moravy, jsme velcí patrioti Jeseňských hor, ale celých Moravských hor.
0: Protože my jsme prostě ze severu Moravy a Adri je z jihu Moravy. Tak já říkám, tak, že se potkal prostě led a oheň. Mm-hmm. A že by nám to mohlo vlastně klapat.
1: Ty jsi co teda?
0: No já jsem ten led ze severu.
1: Jo, ty jsi přirozeně ze severu a ona je, myslím, z Břeclavy, že? On je někde z Břeclavska.
0: Od Břeclavy, takže to temperament je jižanský, takže ta samba, ta čačat, no to pojede. To pojede. Tak teď jsem použil samozřejmě veškeré názvy tanců, které jsem se stihnul naučit, jiné neznám, ale věřím tomu, že jsem to trefil. No vidíš, všechno je v pořádku. To je název naší písničky, kterou za chvilku uslyšíte tady na Impulzu.

0: Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček jsou vaši dnešní milionoví moderátoři na rádiu Impuls. Doufám, že vás zatím baví muzika, co vám hrajeme, a že vás to baví vůbec tady s náma. No a my jsme si v minulém vstupu povídali o takové novince, o tom, že brácha jde do Stardance, a myslím si, že nás čeká podzim, plný legrace, srandy a utahování si s tebe. To bude dobrý.
1: Ale Didio, já vám to přeju. No ale pojďme k těm dalším novinkám.
0: Mm-hmm.
1: No. Tak ty se týkají našich koncertů, že jo?
0: No tak to je pravda. To je jako my jsme totiž oznámili přímo ve vysílání Rádia Impuls, kde jsme to úplně poprvé prozradili, že chystáme a připravujeme a zveme vás na náš největší a nejlepší koncert v naší historii.
1: Bude to v té velké pražské Sokolovně, to znamená v O2 aréně, a to 26. února 2028, koncert Romantický smíce spolu s Moravskou filharmonií Olomouc.
0: No a teď si určitě říkáte, co to tam blábolí o nějakém roce 2028, proč nás zvou na koncert, který bude tady skoro jako za dva roky. Ale víte, jak to je? To se je prostě léto, pak než se nadějete, jsou Vánoce, další rok uběhne jako voda, párkrát se otočíte, nasnídáte, vyspíte, no a je tu únor 2028 a náš největší koncert. Takže já vám nechci napovídat, ale běžte na náš web www.opět.cz nebo opětaradeček.cz, jak chcete. No a tam už si teď můžete koupit vstupenky a samozřejmě ty nejlepší místa seženete teď.
1: A teď už zamilovaná Lucie Bílá nebo Adam Ďurica s jeho mandolínou, Tomáš Klus a taky Eva Farná.
0: To se těším. Zůstaňte s náma.

0: Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček jsou vašimi dnešními moderátory. No a my jsme se bavili o těch novinkách, ale taky jsme se bavili o tom, že včera byl svátek lásky, 1. máj. A tak mi napadá, že co všechno je člověk ochoten udělat pro lásku?
1: No, spoustu blbostí, ale i spoustu krásných věcí.
0: No ne, já jsem si teď totiž přečetl, že nás čeká v dalším stupu Xindl X. A já jsem se o něm něco dozvěděl.
1: A co pak?
0: Včera.
1: No co pak, to mě zajímá.
0: Představ si, že on třeba pro lásku udělal to, že víš co, člověk chce vypadat dobře, že? Aby se líbil té svojí to. A on se včera přiznal, že normálně si píchá takový ty injekce na hubnutí. A vypadá skvěle ve formě na nadcházející sezónu, musím říct.
1: Aha.
0: A on právě apeloval na to, aby jsme se jako za to neucuzovali, za takový ty různý úpravy, že se člověk snaží vypadat dobře a třeba k tomu použije i nějaký injekce, anebo třeba si někdo nechá nastřelit vlasy, že?
1: No ano, teď jsem to chtěl jako... říct, jako když my jsme poslední, kdo by vyčítal někomu, že si tady ty nějaký drobný úpravy na sobě dělá. Já musím říct, že já jsem odjakživa neměl problém s tím, když si třeba holky udělají prsa, zmenší,
0: já jsem si ho taky nikdy neměl problém teda.
1: Ty jsi si nikdy nechal prsa dělat, jo?
0: Ne.
1: No, ale my třeba, že jo, tady s bráchou jsme si nechali udělat vlasy,
0: no.
1: A nemáme s tím problém, nestydíme se za to o tom mluvit, protože si myslíme, že je právě fajn, když i chlapi se o sebe takhle jako starají. Dokonce si s bráchou sem tam necháme i nabarvit dřasy, protože jsme blondiáci.
0: Že aby nás i vlastně fanoušci v těch zadních řadách na těch koncertech vlastně viděli, že máme vůbec oči.
1: No, takže prostě to potřeba se o sebe starat. Já si myslím, že to tak má být. A teď jak máme svátek lásky, že jo? Tak já jsem si vzpomněl takový vtip, jo. Říká kámoš kámošovi, nemohl bys mi půjčit svatební oblek? A on říká, já nemám žádnej. A v čem ses ženil? A on, v opilosti.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: vysílají milionoví moderátoři Tomáš a Ondra Polákovi.
1: Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček v posledním vstupu dnešních milionových moderátorů tady na Rádiu Impuls.
2: No a protože v těch minulých vstupech jsme byli docela dlouzí, rozkecali jsme se, navíc brácha vám tady říkal asi na 50krát nějaký vtip, který ani po 50. nakonec, když ho řekl správně, nebyl vůbec vtipnej. Tak prostě jsme dlouzí, takže teď budeme krátcí, rozloučíme se rychle, slíbíme vám, že i když my už tady nebudeme za chvilku, tak vysílání, na Impulsu, ve vysílání Impulsu, tak Impuls samozřejmě vysílá dál, čeká vás spousta a spousta české muziky, protože máte před sebou celou noc český mejdán, vlastně se to jmenuje, myslím.
1: Přesně, jo? Český mejdán, ale my už se teď těšíme na zítra a já za sebe slibuju, že zítra už tak trapnej nebudu.
2: A já jenom ještě řeknu, když jsem zmínil ten český mejdán, tak nezapomeňte si kupovat lístky na ten český mejdán, co bude na podzim, pořádá ho Impuls, je to skvělá věc a ten program tam je neskutečně našlapaný, takže kdo nemáte ještě lístky do autu arény na český mejdán s Impulzem, tak si je kupte, protože ten letošní ročník, ačkoliv opět Radeček, my tam hrát nebudeme, tak i tak to bude stát za to a bude to bomba.
1: A stejně jako za chvilku v té O2 aréně zahrajou i Miraj nebo Činasky. Tak jo, mějte se krásně a zítra. Ahoj.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Víkend s Rádiem Impuls.
3: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dobrý sobotní večer přeje Iva Horáková. Národní park České Švýcarsko se po 4 letech opět potýká s požárem. Aktuálně hoří 100 hektarů lesa namísto 900 hektarů, jak původně hasiči uvedli. Na místě zasahují hasiči společně s armádou a policisty. Do akce byly nasazeny i vrtulníky. Požár se rozhořel na zhruba 10 hektarové ploše mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou a následně se rozšířil.

0: Ekologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
0: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotkne se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na zítřek věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. V zahradě nedaleko strakonického letiště nouzově přistál popolední kluzák. Pocuchal vrbu a pár keřů. Piloti naštěstí vyvázli jen s lehkým zraněním. Letoun pravděpodobně ztratil potřebný vztlak. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypotečních úvěrů, cen za paliva, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
2: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Hned na úvod se můžou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2-1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice prohrávali kvůli trefy útočníka Mily, poté ale otočili díky penaltě Černína a zásahu kapitána Poznara. A ze skupiny o záchranu máme ještě jeden výsledek. Baník Ostrava hrál s Mladou Boleslaví bez branek. Přidám i počasí na zítřek, čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha bude mít jasno nebo skoro jasno a teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů. V Polabí naměří dokonce 29. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.

0: neděli slaví narozeniny paní Jiřina Bohdalová. 95 let české radosti, smíchu a filmů, které nám nikdo nevymaže z hlavy. Celý den na Impulzu, vzpomínky, příběhy, ankety. A v 11 hodin velký narozeninový speciál.
1: Já jsem tady. Dobrý den.
0: 3. května. Narozeniny Jiřiny Bohdalové na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Česko našlo vládního zmocněnce pro plnění závazku vůči NATO. Stane se jim bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Na spolupráci s bývalým velvyslancem se předseda vlády domluvil v pátek. Na velkou opravu mostu narazí řidiči na cestě z Krnova přes Třemešnou ke státní hranici s Polskem. Aktuálně tady vyfrézovali polovinu silnice, takže obousměrná doprava vede Kyvadlově a je řízená semafory. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, práce potrvají do srpna.
3: Plný provoz na mostě by se měl obnovit ve druhé polovině srpna. Jeho oprava zahrnuje nejen obnovu vrchní části, ale i spodní stavby. Náročnou rekonstrukci proto rozdělili stavbaři do několika fází. Musí odkopat staré vrstvy vozovky. Nosnou konstrukci mostu zaměří geodet, aby spolu s projektantem do detailu upřesnili další postup. Součástí rekonstrukce mostu je také zhotovení gabionových zdí, pokládka hydroizolace a doplnění svodidel a značení. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.

0: tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata včas odhalí. Jenom loni díky tomu přežilo 150 mláďat. Zakládající člen spolku SOS Srnčata ohrožená sekačkami Daniel Tománek vysvětluje, jak celý záchranný proces probíhá.
1: Pilot začne létat, hledá v poli pomocí termovize místa, která hřejou, kde se dá předpokládat, že je nějaké živé zvíře. Potom, co najde nějaké místo, které odpovídá tomu, že je to živé zvíře, tak se podívá, co je to za zvíře. Pokud je to zvíře, které má smysl zachránit, tak vyšle skupinu dobrovolníků.
0: Dobrovolníci pak mládě odchytnou a odnesou do bezpečí na okraj louky. Zemědělci musí ze zákona sečení louky nahlásit myslivcům 2 dny předem. Ti pak mají zabránit tomu, aby zvířata nepřišla k újmě, často právě kontaktují různé dobrovolnické spolky. Robert Fico je najednou ochotný jet do Kyjeva. Slovenského premiéra tam zve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fico ho na oplátku zve do Bratislavy. Oba o tom píšou na sociálních sítích s tím, že si dneska dopoledne telefonovali. Fico uvedl, že se domluvili na tom, že se v hlavních městech oba státníci navštíví. Telefonát mezi Ficem a Zelenským se uskutečnil jen pár dní předtím, než Fico odcestuje do Moskvy. Tam se bude účastnit oslav Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce. Není ale jasné, jak se tam dostane. Celé Pobaltí a Polsko mu totiž nepovolí přeletět vládním speciálem přes jejich vzdušný prostor. Česko to naopak Ficovi povolilo. Slavíme bronz. Naše hokejová osmnáctka totiž na světovém šampionátu v Trenčíně v zápase o 3. místo porazila Lotyšsko 4-1. Medaily si užíváme po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připisuje Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám i počasí na zítřek. Neděle bude slunečná s letními teplotami. Na obloze očekáváme jasno nebo skoro jasno. Na teploměru potom 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce 29. Hezký večer přeje Iva Horáková.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasáhl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu Nastartuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
5: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až

0: Nový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 stupně. O rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech ze souboje s Libercem si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávy k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí. V neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Běžely bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běžely, běžely bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

si za nej lekov blíž. Jo. Jo, karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak možná, že to není štěstí.

0: časem Víkend s rádiem Impuls.
1: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
2: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy.

0: a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaily po 12 letech. Dvěma góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpolední teploty vyšplhají vysoko, mezi 23 a 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: penso den, vidím jen ty tvoje oči, ale v noci krém zavírám. Tak proč mám ten pocit?
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasahl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu Nastartuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
3: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až 22 let. Každé z těch dětí může získat v rámci grantu až 150 000 korun na rozvoj toho svého talentu. Může to být sportovní vybavení, lektorské kurzy.
2: Podpora talentu má smysl hlavně proto, že v rodinách se na ně často finance nedostávají. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý let.

0: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech ze souboje s Libercem si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávii k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí, v neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce k 29.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchli mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Máj, lásky čas. A pro Jiřinu Bohdalovou už po 95. Přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví. Znáte někoho, kdo je až neuvěřitelně fit a svěží i v požehnaném věku? A co myslíte, pomáhá k tomu jarní polibek? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi celý prodloužený víkend.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
2: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a 1 dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypoték, cen paliv, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
4: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o 3. místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaily po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve 2. utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když 3. třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky, odpolední teplo.